0: U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v presklubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi. Prozrazuje také, jakou má nemoc povolání, či co nikdy nejde podcenit právě při poutání dětí.
1: Celá řada chyb u toho upoutání těch dětí. Je to napříč těmi sedačkami, ať už u vajíček, u pokračovacích sedaček nebo u těch závěrečných. Jsou to nedotažené pásy, narvaný bundy. Čistě teoreticky hrozí, protože vlastně v tom zákoně 361 2000 sbírky, tedy silničním zákoně, tak je uvedeno, že by sedačky měly být instalované dle návodu výrobce.
0: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Pozítří začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah, jejich mluvčí Petr Štáhlavský. Frekvenci 1 říká.
2: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
0: Podvodníci zkoušejí na lidi nový trik. Ministerstvo dopravy upozorňuje na šíření podvodných SMS-ek. Ty se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Podnikatel Elon Musk se díky vysokému zájmu o akcie americké společnosti SpaceX stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Akcie společnosti vykazovaly nárůst o 22% na $165 za kus. Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil 6-4 a 7-6 šampiona z roku 2023 Američana Francese Tiafoeho. Záložník Villarrealu Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas ghanských fotbalistů na mistrovství světa v Torontu proti Panamě, potvrdila to FIFA.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu bude převažovat dopoledne oblačnost, občasní déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy k 25. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Stávka potrvá 24 hodin. Při poutání dětí v autě děláme spousty chyb a letadlo papeže mělo technické problémy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií se připravuje a má trvat 24 hodin. Přípravu stávky potvrdila Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně. Ta protest organizuje. Pravděpodobný termín stávky je podle dřívějších informací 22. červen. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v presklubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi a prozradila také, jakou má nemoc povolání, či co nikdy nejde podcenit při poutání dětí.
2: Už v tom úvodu tak špatně nainstalujou tu autosedačku. Většina se domnívá, že taková ta novinka Isofix, který je na těch vlastně novějších autosedačkách, je to už standardem nových vozidel, že vlastně stačí udělat takové to jako cvak. Barevný ukazatel na té autosedačce se většinou rozsvítí zeleně, přestane pípat nebo něco takového. A oni si myslí, jo, tak to je v pohodě, ale když my jsme tou sedačkou zakývali, tak ona se jako hýbe. A to je jako špatně. Oni musí opravdu tu sedačku jako zarvat do toho automobilového sedadla, aby to bylo bezpečné.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Praha bude hradit olympiádu dětí a mládeže, ta se letos v metropoli uskuteční ze svého rozpočtu. Město původně počítalo s příspěvkem státu, ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo. Podle radního pro školství Antonína Klecandy to bude citelný zásah do pražského rozpočtu.
3: Je to docela smutné, protože taková akce je náročná na organizaci, posílení dopravy, sportoviště a tak dále. V posledních letech tam šlo 20 milionů každému kraji. Kdo to pořádal, nikdy se nikdo nekoukal na politickou reprezentaci. Skutečné náklady jsou nějakých 40 až 50 milionů.
1: Olympiáda dětí a mládeže je v Praze naplánována od 21. do 25. června. Papež Lev 14. odpoledne musel odložit odlet z Kanárských ostrovů. Po delším čekání opustil letadlo, kterým se měl vrátit do Říma. Ukázali záběry z místa. Podle agentury AFP mělo letadlo technické problémy. Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Sertogenbosch do semifinále. Rumunku Alenu Gabrielu Rusovou porazila jasně 6-1, 6-2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Lineteovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude zpočátku převažovat oblačnost s občasným deštěm a nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravik 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Při poutání dětí děláme zásadní chyby. Podvodníci mají nový trik a Musk je už dokonce bilionářem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v presklubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi. Prozrazuje také, jakou má nemoc povolání, či co nikdy nejde podcenit právě při poutání dětí.
2: Celá řada chyb u toho upoutání těch dětí. Je to napříč těmi sedačkami, ať už u vajíček, u pokračovacích sedaček nebo u těch závěrečných. Jsou to nedotažené pásy, narvaný bundy. Čistě teoreticky hrozí, protože vlastně v tom zákoně 361 2000 sbírky, tedy silničním zákoně, tak je uvedeno, že by sedačky měly být instalované dle návodu výrobce.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Pozítří začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah, jejich mluvčí Petr Štáhlavský. Frekvenci 1 říká.
3: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
1: Podvodníci zkoušejí na lidi nový trik. Ministerstvo dopravy upozorňuje na šíření podvodných SMSek. Ty se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Podnikatel Elon Musk se díky vysokému zájmu o akcie americké společnosti SpaceX stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Akcie společnosti vykazovaly nárůst o 22% na 165 dolarů za kus. Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil 6-4 a 7-6 šampiona z roku 2023 Američana Francese Tiafoeho. Záložník Villarrealu Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas ghánských fotbalistů na mistrovství světa v Torontu proti Panamě, potvrdila to FIFA.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převažovat dopoledne oblačnost, občasní déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy k 25. Příjemný poslech. Frekvence 1.

sexual.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Stávka potrvá 24 hodin. Při poutání dětí v autě děláme spousty chyb a letadlo papeže mělo technické problémy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií se připravuje a má trvat 24 hodin. Přípravu stávky potvrdila Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně. Ta protest organizuje. Pravděpodobný termín stávky je podle dřívějších informací 22. červen. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v presklubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi. A prozradila také, jakou má nemoc povolání, či co nikdy nejde podcenit při poutání dětí.
2: Už v tom úvodu tak špatně nainstalují tu autosedačku. Většina se domnívá, že taková ta novinka Isofix, který je na těch vlastně novějších autosedačkách, je to už standardem nových vozidel, že vlastně stačí udělat takové to jako cvak. Barevný ukazatel na té autosedačce se většinou rozsvítí zeleně, přestane pípat nebo něco takového. A oni si myslí, jo, tak to je v pohodě, ale když my jsme tou sedačkou zakývali, tak ona se jako hýbe. A to je jako špatně. Oni musí opravdu tu sedačku jako zarvat do toho automobilového sedadla, aby to bylo bezpečné.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Praha bude hradit olympiádu dětí a mládeže, ta se letos v metropoli uskuteční ze svého rozpočtu. Město původně počítalo s příspěvkem státu, ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo. Podle radního pro školství Antonína Klecandy to bude citelný zásah do pražského rozpočtu.
3: Je to docela smutné, protože taková akce je náročná na organizaci, posílení dopravy, sportoviště a tak dále. V posledních letech tam šlo 20 milionů každému kraji. Kdo to pořádal, nikdy se nikdo nekoukal na politickou reprezentaci. Skutečné náklady jsou nějakých 40 až 50 milionů.
1: Olympiáda dětí a mládeže je v Praze naplánována od 21. do 25. června. Papež Lev 14. odpoledne musel odložit odlet z Kanárských ostrovů. Po delším čekání opustil letadlo, kterým se měl vrátit do Říma. Ukázali záběry z místa. Podle agentury AFP mělo letadlo technické problémy. Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Sertogenbosch do semifinále. Rumunku Alenu Gabrielu Rusovou porazila jasně 6-1, 6-2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Lineteovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude zpočátku převažovat oblačnost s občasným deštěm a nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy k 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: To nejlepší z muziky, tak tohle je Michael Jackson, Billie Jean na frekvenci 1, 6 hodin ráno. Kdo by tomu byl věřil, že vstanu tak brzo a budu tady v 6. Dokonce mě ani Kateřina nemusela posílat SMSky a volat.
1: Posílat ty květinky.
0: Květinky po ránu pěkně, protože na mě musíte zlehka po ránu. Tak jo, tak hezké ráno, pojďme na to, dáme si zprávy a rozjedeme to spolu dneska.
2: 6 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: Pěkné ráno, v noci spadl muž z Karlova mostu. Fotbalisté USA na šampionátu vyhráli nad Paraguají 4-1 a uzavírku hlásí z D2 v obou směrech. Pražská záchranka zasahovala v pátek večer v centru Prahy. Z Karlova mostu spadl patrně podnapilý muž. Naštěstí neutrpěl žádná zranění. Byl převezen do nemocnice na další vyšetření. Z vody ho museli vytáhnout hasiči, píší Novinky.cz. Chrudim chce obnovit éru letního kina. Vyslyšelo tak volání neziskového spolku, který chce zachránit kulturní dědictví města.
3: Plány na rozsáhlou rekonstrukci areálu, v němž kino je, existují už zhruba 10 let a bude je nutné přepracovat. Vedení města chce proto oslovit autora studie, jehož návrh zahrnoval celé území mezi řekou a Náhonem. Ukázalo se totiž, že původní plány počítali se snížením kapacity hlediště o stovky míst, ale radnice chce zachovat místa pro všech 500 diváků. Ještě se prý musí najít cesta na zlevnění projektu, který by probíhal na etapy. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Pohřeb Zdeny Mašínové, která zemřela ve středu ve 92 letech v Olomouckém domově pro seniory, se uskuteční ve čtvrtek v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou již upoutána na lůžko. Dnes nad ránem našeho času se v Los Angeles uskutečnil zahajovací ceremoniál americké části světového šampionátu ve fotbale. Pak proti sobě nastoupili USA, Paraguay, Spojené státy vyhrály 4-1. Ceny vstupenek šly do astronomických částek. Drahé jsou i vstupenky na nadcházející utkání českého týmu.
4: Na zápas domácího týmu se včera dali sehnat nejlevnější last minute vstupenky, neboli na poslední chvíli za minimálně 40 300 korun a nejdražší za téměř 57 000. Včera bylo možné v USA stále ještě zakoupit vstupenky na utkání Česko-Jihoafrická republika. Zápas se bude hrát v Atlantě. Nejnižší cena byla v přepočtu za 12 500 korun, nejdražší za skoro 75 000. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Vstáváme do upršeného rána. Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost s přehánkami. Ty budou četnější na severu a severovýchodě. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 25 a na horách se denní maxima zastaví na 14 stupních.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Komplikace hlásí z D2.
5: Dálnice D2 je uzavřená na 11. kilometru v obou směrech. Důvodem byl požár vozidla. Probíhají odklízecí práce, doprava je odkloněna po objízdné trase. Na Pražském okruhu na 9. kilometru ve směru k dálnici D1 se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla. Projíždí se levým místním pruhem, řidiči musí počítat s pomalejším provozem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Ze zpráv je to vše a jak jste před nimi náznakem mohli slyšet, posloucháte ráno na Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: To je pozdrav, 4 minuty po 6, tak jo, tak hezké ráno. Dáte 40 300 korun, přátelé, přejedete na Fočus. Nepočítám samozřejmě tu letenku ještě na cestu, takže já nevím.
1: A ubytování, že jo?
0: No tak další pade, pojďme si říct. No.
1: Nebo na otočku.
0: Prostě,
1: to na otočku.
0: Takhle, vy si vyděláte kilečko, jo, máte navíc kilečko a takhle prostě vyhodíte. Za cestu, za ubytování, 40 000 za vstupenku jenom na ten Fočus, kde vidíte, jak dostaneme od Koreje zase domů. No, tak je to investice, která se vyplatí, Evrinte, zkuste jí zvážit.
1: Hezký fotky na Instagram zase.
0: Jako, bude to ještě nějakou dobu trvat to mistrovství, tak si můžete vybrat, do koho budete investovat. No, každopádně, když budete investovat do nás, do Frekvence 1, tak to se vyplatí. Tady máte všechno zadarmo, i muziku, Rednex, Ouzou, Nightwork, už za chvilku, tak pojďme hrát, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Ale byli Redneck, kteří otevřeli sobotní ráno na frekvenci 1:15. Vítejte. My jsme mimo jiné řešili teda ve zprávách také aktuální dopravu a řešili budeme i za 16:15, to znamená v 6:30. Když už jsem, nebo když už jsme zmínili tady tu dopravu, no tak silniční motocyklové závody v Jičíně právě tento víkend zkomplikují dopravu v západní části města, tak by bylo dobré, abyste s tím počítali v případě, že máte tímto směrem namířeno na obchvatu 1/35 z Jičína směrem na Liberec. Bude vlastně zkomplikovaná doprava, abych byl konkrétnější, a to znamená, že pokud pojedete teda okolo, tak budete muset jet objížďkami. Trať má tvar trojúhelníků, no a závodu se účastní závodníci s historickými stroji. Tak, teď už víte vše potřebné, jednak to, kudy se vlastně tomuto místu vyhnout, anebo lépe řečeno, pokud tam opravdu pojedete, tak mít na mysli, že tam bude malinká komplikace, malinká objížďka. Na druhou stranu, pokud si někde přistavíte, že jo, stranou to své auto, tak budete moct sledovat nádherný závod, závodníky, historické stroje a tak dále. Tak co víc si přát, taková idylka. Depeche Mode, Aerosmith, Pink, Tomáš Klus, my hrajeme dál to nejlepší z muziky a v půl si dáme další zprávy a stejně tak mrknem na dopravu.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
3: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
5: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
4: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
5: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
6: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
7: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Aerosmith na Frekvenci 1 a my máme 6:30. Přejeme krásné sobotní ráno. Jsme tady i s Kačenkou Vavřínovou.
1: Dobré ráno.
0: Která nám teď ukáže svoje půlky, že jo?
1: Pojďme na ně.
0: Pojďme na ně.
1: Dobré ráno, do Evropy se vrátí vysoké teploty. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se však vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Teploty nad 30 stupňů by se ve druhé polovině týdne mohly týkat i Česka. Ve Višňové na Liberecku budou dnes lidé hlasovat o výstavbě 8. větrné elektrárny. Obec nevyhlásila referendum, ale rozhodla se uspořádat anketu. Zapojit se do ní mohou jen lidé z osad Andělka, Filipovka, Loučná a Saň, které jsou v projektu nejblíž. Zahrady zámků, klášterů i škol, ale taky soukromé zahrady či farmy se tento víkend otevřou veřejnosti. K vidění při akci Víkend otevřených zahrad budou i místa, která jindy nejsou běžně přístupná. Celkem se do akce zapojí přes 350 míst. Na některých může být podle pořadatelů vybíráno vstupné.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: D2 je stále uzavřena.
3: Dálnice D2 je uzavřena na 11. kilometru v obou směrech. Důvodem byl požár vozidla. Probíhají odklízecí práce, doprava je odkloněna po objízdné trase. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
4: Někdy padá mě stín a já netuším, co s tím.

0: To nejlepší z muziky, tak tohle jsou Roxette. A to těsně před 6:45. Krásné sobotní ráno, pokud už jste vzhůru, tak v sobotu 13. června. My pro vás máme dost zpráv, nejenom třeba Eda Sheerana, Reddy Kirken, Davida Guettu, ale taky Jana Krause s Blondýnou jsou zde.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Pákistáncům deportovaným z Irska dali v letadle k jídlu vepřové klobásky. Co vy na to?
3: Taková pomsta, jako malinko. Tak já bych se to s tím tak nedojím a stačilo by říct, že to jsou irský ovce nebo něco, který mají zvláštní šmak, takový jakoby vepřovej závan.
2: Ale to dělá to kořeníčko.
3: No, a pořádně překořenit, ale oni by to možná poznali, no, protože oni jsou na tohle ohromně ostražití.
2: No, tak když tam nic jiného neměli. Jako...
3: V tom letadle.
2: No. Tak no. Normálně tady u nás už v letadle nedostanete nic a oni dostali ty klobásky.
3: No to je pravda, že v letadle to vypadá, že časem jediný, co člověk dostane, bude facka třeba, protože tam jako už se nedává nic. Druhá pravda je, že on celkově charakter letecký dopravy jako šel tak rapidně dolů proti tomu, co to bývalo, ale ono je to taky daný tím, že se stal něčím jiným, on je to jiný pojem. Ono by to mělo řadu analogií v jiných věcech, jako stejně byla kdysi posvátná televize, jo? Jste měli barevnou televizi, no tak to znamenalo dokonce i sociální status. Mm-hmm. To byl jako nejdražší iPhone doby. Takže ono se to mění, no a ta letecká doprava byla takovejhle zážitek a výjimečnost, ale dneska to žádná výjimečnost není.
2: No konec konců Martin Dejda teďka dal velký příspěvek, že jo, na Facebooku ohledně cestování, check-in sami, kufry sami, všechno sami.
3: Ano.
2: A žádá od aerolinek úctu.
3: Ano, začíná to mít takový charakter, jakože časem by nás mohli hnát tyčema, ať nastupujeme rychlejš. Že zdržujeme. Že oni platí za ten pobyt na ploše. Ale musíme si říct jednu věc, povinný to není.
2: Jistě.
3: To je jako vždycky první imperativ, jak říkám lidově. Je to povinný? Není to povinný. To je jedno ze základních dělítek.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

shape of you. Ed Sheeran dospíval na Frekvenci 1. Co říkáte na toto? No, no, no, seš Oblíbená píseň

0: Píseň, Káčo, já to vím.
1: To je oblíbená píseň mojí bývalé spolubydlící, která tuhle tu písničku umí naspamně.
0: Luftballons?
1: Úplně celou.
0: A ona umí francouzsky?
1: Ne. No, tak jako zní to tak.
0: Umí jako dobře německy, jo teda?
1: No, umí prostě dobře napodobovat. No, prostě. Je pravda, že většinou tahle ta písnička zněla z jukeboxu jednoho nejmenovaného podniku třeba ve 3 hodiny ráno, ale...
0: A, takže tam jste vždycky měli svůj sled?
1: Jo, jo, jo.
0: Jo, rozumím tomu. No tak my chodili jinam, tam hráli tohle.
1: Fakt jo.
0: Jo, jo. To je tady někde kolem, já nebudu říkat, kde.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
6: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
7: 7 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Jsme přesně jako hodinky, hezké ráno, zprávy má Kateřina Vavřínová.
1: Dobré ráno, vláda projedná v pondělí zákon, který ruší poplatky České televize a rozhlasu. Světový šampionát ve fotbale vydělá FIFA miliardy a požár vozidla zkomplikoval provoz D2. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měly místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Bude férová, předvídatelná a bude zahrnovat inflační doložku, uvedl. V Hradeckém parku 360 pokračuje 31. ročník festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou předposledního dne akce, která začala ve středu, bude americká zpěvačka Halsey. Za 10 let stihla získat řadu ocenění, včetně 3 cen Billboard Music Awards a 3 nominace na ceny Grammy. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v presklubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi, a prozradila taky, jakou má nemoc spolání a co nikdy nejde podcenit při poutání dětí.
8: Už v tom úvodu tak špatně nainstalujou tu autosedačku. Většina se domnívá, že taková ta novinka Isofix, který je na těch vlastně novějších autosedačkách, je to už standardem nových vozidel, že vlastně stačí udělat takové to jako cvak. Barevný ukazatel na té autosedačce se většinou rozsvítí zeleně, přestane pípat nebo něco takového. A oni si myslí, jo, tak to je v pohodě, ale když my jsme tou sedačkou zakývali, tak ona se jako hýbe a to je jako špatně. Oni musí opravdu tu sedačku jako zarvat do toho automobilového sedadla, aby to bylo bezpečné.
1: Celý presklub si můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Fotbalové mistrovství světa, které ve čtvrtek zahájil duel Mexika s Jihoafrickou republikou, bude největším biznesem v dějinách světového sportu. Šampionát podle údajů FIFA vynese organizaci v přepočtu 240 miliard korun, píší novinky.cz.
7: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost s přehánkami, ty budou četnější na severu a severovýchodě. Denní maxima dnes vystoupí na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 25 stupňů, na horách se denní maxima zastaví na 14 stupňů.
5: Frekvence 1.
7: Doprava.
1: Do 7. hodině míříme na silnice.
9: Dálnice D2 je uzavřená na 11. kilometru v obou směrech. Důvodem byl požár vozidla. Probíhají odklízecí práce, doprava je odkloněna po objízdné trase. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Ale tak můžeme to vyzkoušet, samozřejmě, už je to malinko lepší, než třeba od 6. Ne, fakt, ono se to zlepše jako tím časem, se pomalu a pomalu probouzíš, nebo nevím, jak to máš ty.
1: Mně strašně pomáhá to světlo.
0: Světlo tě
1: v zimě jako, je to o dost horší teda.
0: To je vlastně pravda, navíc je zima, pořád tma, jo, je to taková vlastně, pak je trošku ponurejší jako nálada, i když to nejčastěji taky není úplně ideální, za okny nám prší.
1: Je to takový nadcházející Halloween za okne,
0: jako,
1: trošku, je jenom to, trochu zelenější.
0: Je to, jako blázinec, protože vem si, že za ani ne týden, za pár dní vlastně bude 30 stupňů.
1: Nebo, no já se na to těším, co ty?
0: No ne, mě prostě baví, nebo baví vlastně, já nevím, ten skok, víš, myslím, že jako brutální, ten skok je prostě brutální. Vem si, že třeba včera jsem po dlouhé době opět si zatopil v kamnech. Víte, nevím, čemu se směješ, to byla naprostá idylka s mým pejskem, s Cezarkem. My si otevřeli to pivíčko, pustili jsme si to mistrovství světa, koukali jsme na foču z večer.
1: A pak jste ozdobili stromeček.
0: A pak... ten jsme asi před měsícem schovali, takže promiň, jako on je ozdobený celoročně, já jsem ho jenom odnes v opatru, víš, prostě dal za komín, shodou okolností.
1: Tak za chvilku je to zase
0: no,
1: tady.
0: No a pak ho zase snesu dolů prostě, takže nebylo co zdobit. No nic, přátelé, co jsem to chtěl? Jo, chtěl jsem navázat na světový šampionát, ty jsi říkala, že vlastně tam FIFA vydělá miliardy.
1: 240 miliard korun v přepočtu.
0: Prosím?
1: 240 miliard korun českých.
0: Wow, to je neuvěřitelné. To mě teď vlastně připomnělo, že ten člověk, který vyhrál ty euromiliony, nebo spíš miliardy, no. 2,9 něco, že jo? Tak už tam byl, už si to byl vyzvednout. Už to údajně teda má na účtu. Nevím, co je na tom pravda, protože možná se to posílá jako postupně, ne jako celý ten balík.
1: No, to
0: pak asi
1: jo.
0: S tebou švihne, když to tam uvidíš. Prostě 2,9.
1: No, teď oni mu podle mě nabídli i tu psychologickou
0: pomoc. Jo, určitě nabídli. Ono se to dělá, oni pak na tebe čekají v té místnosti, kde vlastně přijdeš. Nevím, jestli tam jsou všude okolo nich vlastně ty kufříky s těma prachama a pak ta paní uprostřed, ta psycholožka. A další lidi. To nevím, jak to probíhá. Bohužel jsem ještě neměl tu čest.
1: Ani já ne.
0: Ani ty ne, ale každopádně, co ten člověk jako vlastně, jak teď smýšlí, víš, jak jako přemýšlí, co s tím jako udělá. Je to jako celý zajímavý proces a obrovská jakoby změna.
1: Muziky a Robin Sobek.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Taková hraní pohodička, bych řekl, Mili Vanili. Hrajeme vám v sobotu po ránu, a to 17 minut po 7. Hezké ráno, pokud už jste vzhůru, a pokud ano, tak nám klidně napište, co děláte právě teď, krom toho, že posloucháte Frekvenci 1 a snídáte 736 304 444. A k snídání snad přijde k chuti i Andrea Alsnerová, herečka, která za námi na ranní kávu přišla během týdne, a my jsme se mimo jiné zeptali na to, jak se jí dabují animáky.
1: Já to mám ráda. Pokud ta figura není úplně hodně jako vykloubená, že si odírám hlas, jo? Ale jinak mě to vlastně strašně baví. Třeba jste zmínila tu Lílu s Futurami. Tak to je jako nesmírně zábavný i to dabovat, protože prostě u toho se člověk pobaví a zvedne mu to náladu. A ten seriál máme hrozně rádi se synem vždycky, když potřebujeme si zvednout náladu, tak říkám, pohle, doj tom Futuramu, takže si pouštíme.
2: Takže jako sama sebe jste ochotná poslouchat?
1: Jo.
2: A vnímáte to, že jste to vy, když na to koukáte?
1: Jo, a někdy třeba u nějakých filmů si říkám, tady jsem to mohla udělat líp. Jo. Stihnu zhodnotit.
2: Já se vždycky u těch animáků říkám, to přece není možný, aby si u toho neodrovnala ty hlasivky. Jako stalo se to někdy?
1: Jo, to se děje, ale většinou zaplať pambu ty hlasivky regenerujou. Nejhorší je, když bych třeba dabovala animák a večer měla představení. Mm-hmm. Tak to jako jsem opatrná. A když slyším, že už ty hlasivky začínají být hodně unavený, tak říkám, prosím jako to. Ale většinou si to nedávám, jo.
2: Jasně.
1: Když hraju nějaký těžký představení, třeba Hanu, tak říkám, promiňte ten den jenom dopoledne, třeba na 2 hodinky, něco krátkého, ale ne.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: Loot Balloons, Anena, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, skoro 3 minuty po půl osmé ráno. My jsme zaspomínali touto písničkou na mládí naší Kateřiny Vavřínové.
1: Bylo
0: to krásné. Trocha nostalgie v našem éteru a teď už zase tvoje půlky, pojďme na ně.
1: Zase je mám připravený. Dobré ráno, premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh předloží už příští týden. Akcie vesmírné společnosti SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20% na zhruba $161. Hodnota firmy překročila $2 biliony. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností, uvedla agentura Reuters. Zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí se připojí k dnešnímu 19. ročníku Pražské muzejní noci. Letos poprvé se k akci přidá Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehoda dvou kamionů s následným požárem, při které zemřeli oba řidiči, dnes kolem 16:30 zastavila v obou směrech provoz na D2 před Brnem. Pozor dejte ale i na D5.
3: Po vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel je stále uzavřena dálnice D2 na 11. kilometru. Odklon dopravy se provádí přes obce Bučina, Vojkovice, Rajhrad. A dopravní nehoda se také vyšetřuje na dálnici D5 exit 89 ve směru na Prahu, kde se převrátilo nákladní vozidlo. Na místě jsou záchranné složky, projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky je Like Chopin, Gazebo, máme 7:45, přejeme krásné ráno. Pokud nevíte, kudy kam, tak mám pro vás parádní pozvánku za zábavou a v případě, že máte rádi inspirativní večery s panem Jaroslavem Duškem, no tak o to víc je to pozvánka pro vás, protože bych doporučoval nenechat si ujít lávku Open Air ve Skochovicích u Vraného nad Vltavou. Už 19. června od 8:30 večer vás čekají 4 dohody v podání Jaroslava Duška, Pierre Lachaise a taky Alana Vitouše. O den později se můžete těšit nejenom na 4 dohody, ale také na 5. dohodu. No a představení se odehraje opravdu v krásném prostředí lávka parku přímo u Vltavy. K dispozici bude občerstvení, restaurace, pohodové posezení u řeky a vstupenky najdete v předprodeji na Ticket portálu. Tak mrkněte a vyražte.

Neznal jsem tvý jméno a držel krok, nikdo.

0: Oh yeah. Celebration, to nejlepší z muziky, Fun Factory a taky Prince Ital Joe a Marky Mark budou. A nebo si dáme Phila Collinse. A taky zprávy.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
2: 8 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Hezké sobotní ráno, pojďme na ně. Zprávy připravila Kateřina Vavřínová.
3: Pěkné ráno, od zítřka platí upravené jízdní řády vlaků. Z Karlova mostu v Praze včera spadl muž a stále počítejte s uzavírkou na D2. Zítra začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Více řekla mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
4: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
3: Bez změny budou jezdit vlaky na Vysočině. Pražská záchranka zasahovala v pátek večer v centru Prahy. Z Karlova mostu spadl patrně podnapilý muž. Naštěstí neutrpěl žádná zranění, byl převezen do nemocnice na další vyšetření. Z vody ho museli vytáhnout hasiči, píší Novinky.cz. Stát loni ušetřil asi 5 milionů korun ze státního rozpočtu ve výdajích na pohoštění. Podle státního závěrečného účtu za pohoštění vydal 166 milionů korun. Nejméně peněz, asi 70 milionů, za něj stát vydal v roce 2020, tedy v prvním roce covidové pandemie. Tenistku Barboru Krejčíkovou dnes čeká na travnatém turnaji v Hertogenboši boj o postup do finále. 30-letá česká hráčka, která plní roli nasazené osmičky, se utká s Polkou Magdou Lineteovou. Jiří Lehečka bude hrát semifinále ve Stuttgartu. Jméno svého soupeře se čtvrtý nasazený český tenista teprve dozví.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno s přeháňkami, ty budou četnější na severu a severovýchodě. Denní maxima vystoupí na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 25 stupňů, na horách se denní maxima zastaví na 14.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Pozor, stále dejte na D2 a D5.
5: Po vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel je stále uzavřena dálnice D2 na 11. kilometru. Odklon dopravy se provádí přes obce Bučina, Bojkovice, Rajhrad. A dopravní nehoda se také vyšetřuje na dálnici D5 exit 89 ve směru na Prahu, kde se převrátilo nákladní vozidlo. Na místě jsou záchranné složky, projíždíte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: To byly zprávy. Od mikrofonu už se na Frekvenci 1 opět hlásí Robin Sobek.
0: Petro, máme 4 minuty po 8. Zdravíme Petru, samozřejmě děkujeme za aktuální informace z dopravy. My jedeme dál, nás tady vlastně naštěstí, nám tady nic nebrání, jsem chtěl říct, jakože nestojíme v kolonách a tak, chápeš?
3: To je pravda.
0: Jo, myšlenku otce Fura, chápeš? A já jsem tady vlastně, já jsem tady říkal, že by bylo fajn, kdyby někdo napsal, co dělá právě teď, takhle v sobotu po ránu, krom toho, že třeba poslouchá Frekvenci nebo snídá, a píše mi tady paní Eva z Havířova, až z Havířova, ahoj, piju kafe a chystám se s přítelem do fitka.
3: Je, no tak to by, my bychom si rozuměli, no. My jsme to řešili před zprávami.
0: Před zprávama jsme zrovna řešili fitko, teda Evo, a píše moc vás zdravím i ostatní posluchači, tak moc děkujeme za pozdraví.
3: Já jsem
0: vlastně byl ve fitku včera po vysílání, ještě odpoledne.
3: I já.
0: A dokonce zvažuju, že dneska po vysílání po 10. hodině půjdu prostě i takhle dopoledne, no, v sobotu, když už jsem teda v té Praze.
3: No, to bude hezký, ale hlavně jsme se shodli s Robinem,
0: ano,
3: že...
0: Už máme buchty.
3: Že,
0: máme pekáč,
3: no, já na
0: buchet.
3: Ně pořád čekám, jo. Ale ve fitku mají nejlepší ručníky.
0: To je pravda, no. Byl opravdu čas, a to jsem tady říkal Katce, kdy jsem místo do obchodu chodil nakupovat ručníky do fitka. Takže taková reklama vlastně, nebudeme říkat kam konkrétně do fitka, ale mají tam tak vlastně hedvábné ručníky, že je fajn tam nechat nějakou tu stovku klidně za ručník. Ani ne, ty menší stojí ještě míň vlastně a vyplatí se to. Ale mám tady ještě druhou zprávu od Bunky z Českých Budějovic. Ahoj Robine, já peču dezert pro děcka na dětský den na vesnici, kde trávíme víkendy, snad nebudeme moc mokří. Pršelo dva dny, Bohunka, České Budějovice. Co k tomu dodat, Bohunko?
6: Chči a chči.
0: Přesně tak.
7: Ale příští týden už to má být lepší.
0: Ale Kačenko, pan Komárek, ten se říká, co chce, ale my tady na Frekvenci 1. My tady budeme mluvit slušně.
8: Mami, chči je a chči je.
9: Co to říkáš?
8: To říká děda.
9: Tak podívej se. Pan Komárek, ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muzik je Prince Italo, Joe Mark je Mark na frekvenci 1, máme 8:15, přejeme hezké ráno, taky letos náš kolega Míra Michálek vrazil na dobrodružnou cestu na kole. A tento týden projíždí Německem, konkrétně teda malebným Vinařským krajem podél tří řek, Mohan, Rýn a taky Mosela. A my se s ním spojíme už zanedlouho v této hodině, tak doufám, že budete u toho. Ale taky budeme hrát to nejlepší z muziky dál, Michael Jackson, Phil Collins, anebo třeba i Marek Ztracený.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: To nejlepší z muziky Michael Jackson na frekvenci 1, skoro 2 minuty po 8:30. My už za chviličku budeme volat Míru Michálka, protože jak bylo řečeno, opět vyrazil na dobrodružnou cestu na kole. Kudy kam konkrétně? A jak to tam vypadá? Kde ho máme? Jaká je atmoška? No, prostě veškeré podrobnosti budeme probírat po telefonu. A teď už tady usměvavá Kateřina Vavřínová, opět zprávy v půl.
1: Pěkné ráno, do Evropy se vrátí vysoké teploty. Letní počasí se nejdřív vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Teploty nad tropické třicítky by se ve druhé polovině týdne mohly týkat i Česka. Ve Višňové na Liberecku budou dnes lidé hlasovat o výstavbě 8. větrné elektrárny. Obec nevyhlásila referendum, ale rozhodla se uspořádat anketu. Zapojit se do ní můžou jen lidé osad Andělka, Filipovka, Loučná a Saň, které jsou projektu nejblíž. V Hradeckém parku 360 pokračuje 31. ročník festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou předposledního dne akce, která začala ve středu, bude americká zpěvačka Halsey. Za 10 let stihla získat řadu ocenění, včetně 3 cen Billboard Music Awards a 3 nominací na cenu Grammy.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A Petr nám poví, jak to vypadá na silnicích.
3: Po vážné dopravní nehodě 2 nákladních vozidel je stále uzavřena dálnice D2 na 11. kilometru. Odklon dopravy se provádí přes obce Bučina, Vojkovice, Rajhrad. A dopravní nehoda se také vyšetřuje na dálnici D5 exit 89 ve směru na Prahu, kde se převrátilo nákladní vozidlo. Na místě jsou záchranné složky, projížděte opatrně. A dopravní nehoda se také stala na dálnici D8 ve směru na Prahu na 68,5 kilometru z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Co po nás zůstane? Čínské kapradí, pár minut po půl deváté, tak ještě než se spojíme s Mírou Michálkem, tak si dáme také Jana Krause s Blondýnou, ale když už hrajou Čínsky, tak nezapomeňte, že vyráží po třech letech na velkoletní turné Open Air Léto 2026 a od června do září odehrají 18 koncertů po celém Česku. Dneska to všechno startuje, a to ve Valašském Meziříčí.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Severní Korea čelí nečekanému problému. Má moc aut. Co vy na to?
3: Jo, asi 6, ne?
2: Ne, oni jim povolili totiž auta. Normálně jo. Oni jim povolili osobní vlastnictví auta. Aha. A přestože jsou jako hodně drahý, že jo, a pro normálního Severokorejce to je vlastně nedostupný, tak ale ty papaláši a takový ty, co tam jsou ty vexláci a tak, tak ty si auta kupují ve velkým.
3: Aha.
2: A teď nemají kde parkovat a tak.
3: No, ale tam bude, protože ta infrastruktura bude asi na 8 aut. Těch Kimirsenů a těch podobných. A na ostatní se to bralo, že auta nemají, nepotřebují, jak se by parkovali. A z toho bude ten problém. Ono těch aut v globále bude málo. No. Ale na jejich poměry hodně. No,
2: no i ty silnice tam se nepočítalo to, s takovým provozem.
3: Já nevím, ale to samý, když byste tam se vezla 100 kilo masa, tak budou mít nadbytek masa. Jako. To je stejný problém. A nebudou vědět, co s tím. Jako.
2: Strašný.
3: No.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na frekvenci

0: vybereme to nejlepší z muziky. Já vždycky, když mám uvádět vlastně tuhle tu partu, tak s tím mám malinko problém, protože název je Korona. No, když byla korona, tak se nikam nedalo, nikam jsme nemohli vyrazit. Nicméně, tyhle ty časy, díky bohu, jsou už za náma, doufám, že už se ani vracet nebudou. A my jsme volní, volní jako ptáci. A také díky tomu mohl vlastně vyrazit náš kolega Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole a tento týden projíždí, podržte se, Německem, konkrétně malebným vinařským krajem podél tří řek Mohanrýn a Mosela. No a čekají ho romantická města, vinice, speciality, německé kuchyně a tak dále. Rádi bychom samozřejmě věděli, jak se má, kde ho konkrétně máme, jak to tam vypadá a tak dále. Tak taky doufám, že teda hlavně máme dobrý signál. Míro, slyšíme se, dobré ráno.
1: No, já tebe slyším fantasticky, otázku, jak slyšíš ty mě.
0: Wow, já mám pocit, že stojíš někde za rohem normálně, paráda, super.
1: Skvělý. No, hele, uvedl si to krásně, já jsem teďka na trase Vinicemi, které patří k nejkrásnějším na světě a kolem Vinic já pojedu neuvěřitelný skoro 300 kilometrů stezka jenom podél Vinic. Moc se na to těším. Každopádně pár informací z města Koblenz, které jsem ráno opustil. Město, které mělo neuvěřitelně milou atmosféru, to centrum. Mělo prostě takovou nějakou zvláštní auru a všude bylo mraky podniků a vináren a lidi se báli a smáli. Smáli a bavili. Takhle nebál se tam vůbec nikdo. Ale hráli tady muzikanti v ulicích, prostě mě to nechalo hlubokou vzpomínku, fakt se mi tam moc líbilo. Jinak navštívil jsem místní pivovar, který vznikl, přátelé, podržte se, jenom 50 let po bitvě na Bílý hoře a pořád tady je a bylo to znát a bylo super. Ale kamarádi, teďka na trase Koblenz-Traben, neumíte si představit, co tady se děje. Jo, málem bych zapomněl, vyměnil jsem opět řeky, teďka už jedu podél Mosely a já normálně nevěřím vlastním očím. Změnila se architektura, změnila se krajina a chvíle mi to tady vypadá spíš třeba jako v Anglii nebo ve Skotsku, všude jsou hrady a zříceniny a takový ty malebný kopce, ze kterých trčí sem tam nějaká skála, starý kamenný města, no něco prostě famózního a do toho prostě všude vinice, rostou ve skalách a ty kopce jsou hodně strmý, dokonce bacha. Místní vinice jsou nejstrmější na světě, jako zakopnout tam nechce, žádná degustace nehrozí, je to už plná šílenost pro kamzíky. Jinak cyklostezka stále podél řeky, kolem ty ohromný kopce, velký výletní i nákladní lodě, je to prostě krása neuvěřitelná. Kdyby ti někdo zavázal oči a přivedl tě sem, tak by si nikdy netipnul, že tohle je Německo. My se dneska uslyšíme ještě odpoledne, to už budu přímo na místě ve městě Traben-Trabach, tak potom povím víc samozřejmě.
0: Takhle, Míro, abych byl úplně upřímný, já bych se teda taky bál, jo, kdyby mě čekalo 300 kilometrů, takže ten přeřek ten byl naprosto na místě a ptám se, jak to zvládají tvoje nohy a tvůj zadek.
1: No, zvládají, no, zatím jo, už jako lehce si zaprotestujou občas. Jsou podle mě domluvený. Koleno se domluvilo se zadkem.
0: Přesně. takže to zvládáš úplně v pohodě, prostě, nebo jako v uvozovkách asi, že jo?
1: Jasný, taková koalice, no, jsou po pozici.
0: Dobře, tak já ještě samozřejmě na závěr dodám, že Mírovou cestu Německa můžete sledovat také na sociálních sítích, jednak Frekvence 1, druhá taky Instagramu a také Instagramu Míry Michálka, moderátor na cestách, takže mrkněte, můžete ho podpořit, můžete mu napsat a tak dále a pokud byste třeba i vy rádi objevili nejkrásnější cyklostezky Německa a chutnali speciality německé kuchyně, tak se můžete inspirovat na www.germany.travel. No tak jo, Míro, já ti děkuju, signál parádní, užívej vlastně další cestu, která tě čeká a v případě, že nemáš už v tuto chvíli nic na srdci, tak přeju hodně sil, co nejméně teda bolavé nohy i zadek, no a jak jsi říkal, my se tady v tom éteru ještě určitě uslyšíme, ne?
1: No jo, dneska odpoledne, těšte se, tak hezké ráno.
0: Hezké ráno, měj se, ahoj.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Celine Dion na frekvenci 1 budou taky R.E.M. Je to tak, dáme si Shiny Happy People pro všechny happy people, kteří poslouchají sobotní ranní frekvenci 1. Máme taky přidávek, máme přidávek Bon Jovi. Bon Jovi a Always a mnohem více muziky zprávy za chvilku.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 9 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Tak ještě jednou dobré ráno, zprávy připravila na chlup

0: přesně v 9.00. Kateřina Vavřínová, ty to umíš.
1: Krásné ráno. Premiér Babiš má předložit návrh na zákaz mobilu ve školách příští týden. V Česku se rozšířil samosběr melounů i bylinek a 11. kilometr D2 je po vážné nehodě stále uzavřen. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval v úterý u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden, jak píší Novinky.cz. Farmy napříč Českem rozšiřují nabídku samosběru o další ovoce, zeleninu i bylinky. Vedle oblíbených jahod nebo borůvek si tak lidé mohou podle veřejnoprávní televize sami nazbírat například melouny, lilky, česnek, merunky nebo bylinky. Zájem je taky o řezané květiny. Sezóna začala začátkem června. Nyní si zájemci mohou sami nazbírat například kopr nebo rebarboru. Chrudim chce obnovit éru letního kina. Vyslyšelo tak volání neziskového spolku, který chce zachránit kulturní dědictví města.
2: Plány na rozsáhlou rekonstrukci areálu, v němž kino je, existují už zhruba 10 let a bude je nutné přepracovat. Vedení města chce proto oslovit autora studie, jehož návrh zahrnoval celé území mezi řekou a Náhonem. Ukázalo se totiž, že původní plány počítali se snížením kapacity hlediště o stovky míst, ale radnice chce zachovat místa pro všech 500 diváků. Ještě se prý musí najít cesta na zlevnění projektu, který by probíhal na etapy. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Dnes nad ránem našeho času se v Los Angeles uskutečnil zahajovací ceremoniál americké části světového šampionátu ve fotbale. Pak proti sobě nastoupily USA a Paraguay. Spojené státy vyhrály 4-1. Ceny vstupenek šly do astronomických částek. Drahé jsou i vstupenky na nadcházející utkání českého týmu.
3: Na zápas domácího týmu se včera dali sehnat nejlevnější last minute vstupenky, neboli na poslední chvíli za minimálně 40 300 korun a nejdražší za téměř 57 000. Včera bylo možné v USA stále ještě zakoupit vstupenky na utkání Česko-Jihoafrická republika. Zápas se bude hrát v Atlantě. Nejnižší cena byla v přepočtu za 12 500 korun, nejdražší za skoro 75 000. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
4: Frekvence jedna. Počasí.
1: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami, ty budou četnější na severu a severovýchodě. Nejvyšší teploty budou mezi 19 až 23 stupni. Na jižní Moravě naměříme až 25 a na horách se denní maxima zastaví na 14 stupni.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
1: A krátce po 9. hodině míříme na silnice.
6: Dálnice D2 je stále obousměrně uzavřena po vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel na 11. kilometru. Policie provádí odklon přes Bulčinu a Rajhrad. Řidiči na těchto objízdných trasách musí počítat s velkým zdržením. Proto doporučujeme, aby zvážili cestu přes dálnici D52 Vídeňská. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Ze zprávy to vše, to nejlepší z muziky vám na Frekvenci 1 přichystal Robin Sobek.
0: Ale jo. Něco jsem tady navařil, takhle brzo, hned 3 minuty po 9. Takže než budu půšťat, tak tady mám ještě zprávu, kterou nám napsala Hruša Peče. Hruša Peče. To o něčem svědčí, protože napsala: ahoj Robine, někdo o víkendu má čas dělat buchty v posilovně? Někdo je musí péct v práci, aby si jiní na nich mohli pochutnat. No a pak spoustu dalšího, kremrole, croissanty a tak dále, to bych tu mohla vypisovat do večera, hezkou sobotu, Sima. No tak Simo,
1: děkujem.
0: Pošli. Náměstí Marie Schmolkové 1, Praha 10, Frekvence 1, 3. patro, ale jsme schopni dojít i dolů k recepci, děkujeme.
1: I po schodek.
0: A samozřejmě za odměnu posíláme za ty kremrole, které už jsou pomalu. A na cestě už je cítíme, posíláme Bon Jovi, Support Lesbian Skate Train. Přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Koupila jsem manželovi meteostanici a od té doby každé ráno hlásí tlak a vlhkost. Když otevře okno, už tomu skoro říká předpověď počasí. Je to běžná fáze u chlapů po 50. Simona 51, Jablonec nad Nisou. Já jsem si nejdřív myslel, že mu koupila jako televizní stanici celou, víš, jako...
2: Jo, jo, jo, že bude majitel, jako...
1: A co to teda je? To je jako, že...
2: No to si dáš,
1: to dáš za okno.
2: No, no, no, a vidíš tam tohle ty údaje, co ta paní říká, že on vidí. Takže on má jakoby trochu náskok doma, že jako trošku machruje, že už to ví o něco dřív než ona, než když se pustí televizi, nebo si to přečte v telefoně.
1: Já mi tohleto za oknem, tak taky ráno vstaneš a,
2: no.
1: A jdeš tam se podívat a řekneš to, jako no, co
2: jo,
1: tak, dobrý, jako.
2: Jo, mě to taky, jako.
1: Co bych to chtěl, jako, si po 50, mě 50 není a jako chtěl bych to teda taky. Takže meteostanice je dobrá.
2: A buďme rádi, já bych mu přál, mohl taky jít do hospody se zeptat, kolik je kábel, jaký bude tlak, že jo?
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
9: Teď se fotím já.
10: Řekni Epet.
11: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
10: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
11: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
12: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
13: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Pet Shop Boys, tady u nás na Frekvenci 1 máme 9.30, krásné ráno, nebo spíš už dopoledne vám přejeme s Kateřinou Vavřínovou.
1: Je to tak.
0: Je to tak a máme taky zprávy v půl.
1: Pěkné dopoledne. Vláda se chystá zařadit na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí by se pak mělo dostat na seznam zkoumaných látek. Nebude je tak možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Část z nich tvoří látky podobné konopnému HHC. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které by měl kabinet projednat v pondělí. Ukrajinský dronový útok způsobil požár v ruském přístavu Temriuk. Jeden člověk zemřel a tři další utrpěli zranění, uvedl místní gubernátor. Zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí se připojí k dnešnímu 19. ročníku Pražské muzejní noci. Letos poprvé se k akci přidá Národní galerie a Galerie digitálního umění Signospace. Doprava, já jsem tam dala předěl, omlouvám se. Podíváme se na dopravu. Policie provádí odklon dopravy po vážné nehodě na D2.
2: Dálnice D2 je stále obousměrně uzavřena po vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel na 11. kilometru. Policie provádí odklon přes Blučinu a Rajhrad. Řidiči na těchto objízdných trasách musí počítat s velkým zdržením. Proto doporučujeme, aby zvážili cestu přes dálnici D52 Vídeňská. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
4: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Roxette. Na frekvenci 1 my máme skoro 3/4 na 10. A já vás ještě vyvezu. Ještě než to tady zabalím a než Verča si vezme svůj pracovní nástroj, tak já vás tady posadím do parního vlaku, protože parní vlaky se vrací zpátky na koleje ve východních Čechách a spanělé jízdy začnou vlastně už ve druhé půli června. A tady máte více informací.
1: Oblíbené letní jízdy parních vlaků v Pardubickém kraji se rozjedou už 20. června a budou jezdit až do 1. zářijového týdne. Cestující letos čeká například rozšíření jejich tras i do sousedních krajů. Velký zájem je dlouhodobě o historický jídelní vůz, který byl v loni prakticky okamžitě po spuštění rezervací vyprodaný, a enormní zájem o tento unikátní vagón je i letos. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Tak tolik Olda, no a pokud se nepletu, Verča po 10. Je to tak, Verčo, ahoj, hezké dopoledne, víte.
2: Krásné, dobré ráno, ano, nepleteš se, je to přesně tak.
0: A ty máš teda 10 až
2: 14.
0: Jenom, abych věděl, víš, jak jsem tady pondělí, pátek a víkendy vlastně vůbec nevím, kdo jak jako
2: my
0: vysílá.
2: My se potkáváme dvakrát do roka, tak
0: a my jsme si
2: 10 až 14, ale to je novinka.
0: Jsme si s Verčou řekli před chviličkou, jak často se vidíme, přátelé, na to, že vlastně jako plujeme na jedné lodi, tak se vlastně na té lodi potkáme jednou za uherský rok, no tak buď jako zaskočím za Petra, že jo?
2: Ano.
0: A nebo máme takovou skvělou rádiovou akci jednou za rok, tomu se říká konvent a to milujeme úplně všichni. Tam se potkají úplně všichni.
2: Zase víš co, my se vídáme velmi výjimečně, ale ano. Já si myslím, že když už se vidíme, tak to stojí za to.
0: Tak to, jako hele, teď se jako na tebe podívám a stojí to za to. Verčo, je to prostě...
2: Lepší už to nebude.
0: Pecka! Jsme si vzácní, přátelé. No tak, tady máte vzácnou Verču hned po 10. A ještě než samozřejmě budou zprávy, tak ode mne Shiny Happy People pro všechny Happy People od R.E.M. nebo třeba opět a Radeček, taková malá pozvánka nahory. No a já se budu těšit zase v pondělí dopoledne, tak ať ti to hezky šlape, papa, ahoj.
2: Ahoj. You're self-destructing, little girl, pick yourself up. Don't blame the world, so you screwed up, you're gonna

0: dáme si starší záležitost One More Time. To je muzika na Fragment 1 v příští hodině, za chvilku zprávy.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
2: Chceš se potkat se Samanthou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
4: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vavřínová, hezké dopoledne.
5: Pěkné dopoledne. Klasický formát posílání faktur má do pár let skončit. Od zítřka až do prosince budou platit nové jízdní řády vlaků a velké zdržení hlásí D2. Silničáři doporučují jet přes D52. Klasické faktury, tak jak je známe, mají do pár let skončit. Klasické PDF posílané e-mailem do 4 let nahradí elektronické faktury. Změna má firmám ušetřit desítky korun na každé faktuře, zrychlit financování a zároveň výrazně omezit daňové úniky, napsali Seznam Zprávy. Zítra začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině.

0: krajů. Více řekla mluvčí dopravce Vanda Rejnochová.
1: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Bez změny budou jezdit vlaky na Vysočině. Angličtí fotbalisté přišli těsně před příjezdem na základnu při mistrovství světa v Kansas City o část tréninkové výpavy. Neznámí pachatelé podle BBC vykradli vůz, který materiál s předstihem přepravoval do střediska. Tým tam má dorazit dnes odpoledne. Dosud se připravoval na soustředění na Floridě. A basketbalisté Nymburka dnes mohou vybojovat 21. ligový titul. Ve finálové sérii s Pardubicemi vedou po třech domácích výhrách 3-2 a nyní se pokusí uspět i na soupeřově Palubovce. Zápas začne v 17 hodin.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 25, na horách se denní maxima zastaví na 14 stupních.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A po 10. hodině míříme na hlavní silniční tahy.
3: Dálnice D2 je stále obousměrně uzavřena po vážné dopravní nehodě dvou nákladních vozidel na 11. kilometru. Policie provádí odklon přes Bulčinu a Rajhrad. Řidiči na těchto objízdných trasách musí počítat s velkým zdržením. Proto doporučujeme, aby zvážili cestu přes dálnici D52 Vídeňská. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: přejeme dneska i oslavencům samozřejmě. Vzkazy mi posílejte na 736 300 444. Startujeme další hodinu, jsme rádi, že jste o víkendu s námi a přeju vám hezkou sobotu.
1: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Čtvrt na 11, krásnou sobotu. No a přátelé, kam můžete dneska vyrazit? Tak začneme na západě Čech. Starý Plzenec dneska slaví 1050 let, takže si tu užijete například komentované prohlídky, koncert, sportovní aktivity a nebude chybět samozřejmě ani pivo a pestrá nabídka jídel. Slavit se dneska bude taky v Oseku, na Ústecku. Tady už za necelou hodinu v areálu kláštera startují květinové slavnosti s dílnou, taky prohlídkou klášterních zahrad, ale i třeba přednáškami. Tradiční závod v běhu Velká jesenická se běží v Průhonickém parku. Oblíbená divadelní komedie Strašidlo kantervilské se dneska večer hraje na nádvoří Loveckého zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Pokud třeba dneska náhodou nemůžete, tak ale můžete vyrazit ve středu anebo taky ve čtvrtek na zámek Kozel do Šťála, v kam tahle komedie zavítá a zahraje Pod širým nebem. Jinak s pejskem si dneska můžete zasoutěžit v centru Eden, a to v Bystřici nad Pernštejnem, a proběhne tu například soutěž, a to o nejkrásnější štěně, a nebo samozřejmě taky nejšikovnějšího pejska. No a s pozvánkami na akce skončíme na hradě Helvštín v Lipníku nad Bečvou, kde si po celý víkend můžete užít festival plný kávy, zaměřený na ty alternativní kávy, a budou tu probíhat workshopy, koncerty i jarmark. Ať už ale vyrazíte o víkendu kamkoliv, tak Frekvence 1 vám přeje pohodový víkend.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: 10 hodin 17 minut, přátelé, jak jsem slibovala v úvodu hodiny, teď už exkluzivně na Frekvenci 1 nová Pokáčova rychlovka, aneb, jak říká Pokáč, tahle rychlovka vás vystřelí do vesmíru. Tak hezký poslech.
7: Pokáčova rychlovka. Rychlovka. Na Frekvenci 1.
8: Velké zprávy pro Česko jsou oznámeny dnes. První Čech se za rok podívá na ISS. To je vesmírná stanice a ne islámský stát, to by

Padnou na to z rozpočtu asi 2 miliardy, ale ti, co tvrdili dřív, že to za to nestojí, se k fotce s astronautem rádi připojí. A když se dobře učíš, máš odhodlání a víru, i z malé země lze do světa spáchat velkou díru. Skladatelé, vědci nebo značka klavíru, anebo prozkoumávat taje vesmíru.

0: Katy Perry, Taylor Dane, anebo novinka od Kateřiny Marie Tiché s názvem Byt 66. Tak to je muzika v příštích minutách na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Jak se aktuálně jezdí? Pojďme se na to podívat.
2: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel nám uzavřela obousměrně dálnici D2 na 11. kilometru. Policie provádí odklon dopravy, exity 3 Chrlice a 11 Blučina. Upozorňuje však řidiče, že na objízdných trasách se tvoří velké kolony a dochází k většímu zdržení. Doporučujeme řidičům, aby využívali na objízdnou trasu dálnici D52. A pokud pojedete po dálnici D1 ve směru do Prahy, pozorněte na 22. a 5. kilometru. Zde nám havarovala dvě osobní vozidla. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Tak s tím počítejte na cestách opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

víkendu s námi. No a přátelé, před námi už novinka od Kateřiny Marie Tiché. Ta totiž vydává novou písničku a videoklip k jejímu prvnímu bytu v Praze, ve kterém poprvé žila úplně sama. Ten song se jmenuje Byt 66 a podle slov Kateřiny je to písnička věnovaná všem takovým místům, kde člověk prožije zásadní momenty svého života, velký lásky i velký zklamání. No a zároveň je tenhle single předzvěstí připravované desky, která vyjde v první polovině roku 2027. Teď už na frekvenci 1 Kateřina Marie Tichá a píseň Byt 66. Užijte si poslech. Mažu stopy.

9:45 a jdeme slavit. Já vám přeju hezkou sobotu s poslechem Frekvence 1. Tu naše tradiční narozeninová rubrika, je to 13. červen a mezi oslavence patří americký herec a také režisér Chris Evans alias Kapitán Amerika a nebo taky John Storm z filmu Fantastická čtyřka slaví 45. narozeniny. Před 46 lety se narodila taky německá zpěvačka Sarah Connor a oslavu určitě chystá i hollywoodská hvězda z filmu Mamma Mia nebo Duna, švédský herec Stellan Skarsgård, kterému je dneska 75 let. No a 40. výročí slaví nejznámější americká dvojčata, bývalé herecké hvězdy Ashley a Mary-Kate Olsen. U nás přejeme všechno nejlepší herci Romanu Zachovi k 53. narozeninám a taky vy přejete prostřednictvím SMS-ek, jdeme na vaše vzkazy. Milá Jiřinko, dnes nepočítej svíčky na dortu, ale všechny krásné okamžiky, které máš před sebou. Přeji ti rok plný radosti, zdraví a štěstí. Všechno nejlepší ti přeje tvůj Zdeněk. Krásné přání, tak my se přidáváme a přejeme taky všechno nejvíc nejlepší. No a dneska, 13. června, slaví svátek Antonín s latinským původem. Jméno se dá přeložit jako přední a nebo taky vynikající. No a tondů je u nás v Česku hodně, kolem 54 tisíc. Tak všechno nejlepší k svátku, milí tondové. No a Frekvence 1 přeje všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

0: budeme mít také v příští hodině. Zahrají nám One Republic. Poslechneme si taky novinku od Krištofa Dominiky Elagia. A dáme si i Scatman Johna. I'm the Scatman. Za moment už ale novinky.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Katka Vařídová. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Padesátníci často z práce úplně odejdou kvůli péči o blízké. Tropické teploty by i do Česka měly dorazit příští týden a komplikace hlásí z D2 a D1. Zaměstnance starší 50 let zatěžuje péče o jejich blízké. Část z nich kvůli tomu z pracovního trhu zcela odchází. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz pro projekt Neviditelní. Výpadek zaměstnanců přitom podle analýzy přináší náklady i státu na neodvedených daních a pojistném. Starší lidé se navíc po období nezaměstnanosti jen obtížně na pracovní trh vracejí. Pozor při cestě do Jičína. Dopravu výrazně omezují dvoudenní závody motorek.
3: Vrátila se sem oblíbená cena města Jičína. Závod pravidelnosti navazuje na slavnou tradici ceny prachovských skal a nabízí atraktivní podívanou pro fanoušky historických motorek. Akce ovšem zásadně omezuje cestující veřejnou dopravou i řidiče a je třeba počítat se změnami v jízdních řádech i s objížďkami, a to na

0: místních silnicích, ale také na státovce 1/35, a to až do nedělní 20. hodiny. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Do Evropy se vrátí vysoké teploty. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se však vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Teploty nad 30 stupňů by se ve druhé polovině týdne mohly týkat i Česka. Druhou posilou fotbalistů Plzně se stal záložník Stefan Pirgič. Viktoria přivedla 23-letého Srba ze železničaru Pančevo a podepsala s ním 4-letou smlouvu. Informovala o tom na svém webu.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota bude převážně oblačná s přeháňkami, četnější budou na severu a severovýchodě, denní maxima 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách naměříme 14 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A Zuzka nám řekne, jak to vypadá na dálnicích.
3: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel nám uzavřela obousměrně dálnici D2 na 11. kilometru. Policie provádí odklon dopravy, exity 3 Chrlice a 11 Dlučina. Upozorňuje však řidiče, že na objízdných trasách se tvoří velké kolony a dochází k většímu zdržení. Doporučujeme řidičům, aby využívali na objízdnou trasu dálnici D52. A pokud pojedete po dálnici D1 ve směru do Prahy, zpozorněte na 22,5 kilometru. Zde nám havarovala dvě osobní vozidla. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.

0: taky za naším kolegou Tomášem Fílou, který je dneska na zámku Dobříš, a to nedaleko Prahy, a dozvíme se, jak se tohle krásné místo proměnilo a co nového vás tu čeká. Tak pokračujeme dál s Frekvencí 1.
1: To nejlepší z muziky a

0: Jam & Spoon a Plavka na Frekvenci 1, bude 11:15, krásnou sobotu a přátelé, radiokempy Frekvence 1 se blíží. Ano, je to tak, protože o prázdninách vyrážíme za vámi, našimi skvělými posluchači na tradiční roadshow, a to po českých a taky moravských kempech. Ten první kemp startuje už ve středu 8. července v kempingu Rožnov pod Radhoštěm, kde budu já s mým kolegou Ondrou Kubalou a další pak následují každou středu až do 26. srpna. Radiokempy Frekvence 1 začnou vždycky úderem 14. hodiny. Od 7 večer do 8 se pak můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. Postupně vystoupí, a teď dobře poslouchejte, protože je opravdu na co se těšit. Opět a Radeček Trio, Pokáč, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a taky Marpo. Takže pokud jste teď poslouchali, tak jsme vás museli dočista nalákat, protože to je opravdu výčet toho nejlepšího z české hudební scény. A po celou dobu budeme taky dění z radiokempů přenášet, a to přímo do éteru. A vy tak máte jedinečnou možnost nám nahlédnout pod pokličku do našeho zákulisí, našeho živého vysílání a podcast samozřejmě i nás, moderátory Frekvence 1. A těšit se můžete taky na místě na táborák, opékání špekáčků, různé soutěže, klání. Nebudou chybět taky oblíbené kelímky štěstí Frekvence 1 a spoustu dalšího. Bližší informace najdete na našem webu frekvence1.cz. A doražte, my se na vás všichni moc těšíme.
1: Jsou dny dobré, lepší a jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: A teď jdeme už na herečku Andreu Elsnerovou, protože ta byla naším hostem v týdnu na Frekvenci 1 a kolegové Lubka s Mírou se jí ptali, jestli opravdu vrhala koulí.
1: Vlastně nejvíc mi šly asi nějaký osmistovky, běh. Mm-hmm. A pak se zjistilo, že ale vlastně v těch osmistovkách nejsem tak jako výrazná a průrazná a dobrá. Nicméně jsem obratná na vícero sportů, tudíž vlastně jsme zjistili s trenérem, že mě nejvíc jde třeba pětiboj. Uhum. A tam těch disciplín teda bylo 5 a ta pátá byla vždycky taková jako co teda, takže jsem dělala tu kouli.
2: Počkej, holky mají jako kouli?
1: Jako pátou? Tehdy byla koule. Jo?
2: Tenkrát byla
1: jsem
2: koule.
1: Koulí, ano.
0: Multitalentovaná Andrea Elsnerová, celý rozhovor s ní si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz anebo na platformě You Radio Talk.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale minutu po 11:30 jdeme zkontrolovat hlavní tahy, jak se jde po dálnicích.
4: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel nám uzavřela obousměrně dálnici D2 na 11. kilometru. Policie provádí odklon dopravy, exity 3 Chrlice a 11 Dlučina. Upozorňuje však řidiče, že na objízdných trasách se tvoří velké kolony a dochází k většímu zdržení. Doporučujeme řidičům, aby využívali na objízdnou trasu dálnici D52. A pokud pojedete po dálnici D1 ve směru do Prahy, zpozorněte na 22.5 kilometru. Zde nám havarovala 2 osobní vozidla. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Tak nohu splynu a šťastně dojďte s Frekvencí 1.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 43 minut a my jdeme, přátelé, teď opět výletit. Vydáme se nedaleko Prahy, protože fondy EU pomáhají zachraňovat kulturní dědictví a jedním z míst, kde je proměna opravdu vidět, je zámek Dobříš a jeho francouzský park inspirovaný Versailles, které díky evropským fondům prošly rozsáhlou obnovou. Na místě je náš kolega Tomáš Fíla na dni otevřených dveří společně s ředitelem místního zámku Pavlem Krejcárkem.
1: Zdravím ze zámku Dobříš. Tento příběh je z místa, kde EU fondy pomáhají. A jak, jsem tady s ředitelem místního zámku Pavlem Krejcárkem. Pane řediteli, co všechno se díky projektu podařilo obnovit ve francouzském parku a oranžerii?
2: Zdravím posluchače Frekvence 1, děkuji. A co se týče naší revitalizace, správně tedy revitalizace francouzského parku a oranžerie, byl to obrovský projekt, kde jsme de facto tu infrastrukturu dali takzvaně úplně do nového hávu. Jednoduše řečeno, jsou to oprava soch, oprava závlahového systému, respektive nový závlahový systém, vysázení tisíce habrů zhruba, obnova iluzivní malby, to je skoro takový to nejvíce viditelné dílo, které dominuje francouzskému parku, a samozřejmě kompletně obnova celé infrastruktury toho parku i vlastní oranžerie.
1: Jak se proměnil celý areál z pohledu návštěvníků? Co dnes nabízí navíc oproti době před obnovou?
2: Tak to, co je hodně důležité, jsou vodní prvky, protože máme tady jednu fontánu a dva bazénky. Tyto systémy byly zcela nefunkční, dožilé, takže ty prošly obrovskou obnovou, tak jsou to vodní prvky a to opravdu úplně nejpodstatnější je zřejmě iluzivní malba, která je největší nástěnou venkovní iluzivní malbou ve střední Evropě.
1: Wow! No a co dneska všechno čeká návštěvníky během dne otevřených dveří, který tady probíhá?
2: Tak návštěvníci mohou absolvovat speciální prohlídky, tu první tady začínám já v 10 hodin a pak další naši pracovníci v rámci celého dopoledne i odpoledne na témata francouzský park bude provádět pan zahradník, bude provádět paní Doušová, ohledně svade bude provádět paní Daniela Vondráčková, vedoucí návštěvního centra. Takže je to seznámení s celým tím areálem. Dál tady budou v rámci tedy fondů budou představeny i ostatní památky, určitě nezanedbatelné. Je tady na to speciální stánek a budou tady různé soutěže, máme tady stánky s pohoštěním. Myslím, že ten den si tady nádherně užijí.
1: No je to tady naprosto nádherné. My vás sem samozřejmě všechny zveme a vám mnohokrát děkuji za rozhovor.
2: Děkuju moc krát, zveme všechny návštěvníky, díky.
0: Tak děkujeme, Tome, my se spolu dnes ještě uslyšíme jednou. Na závěr jen dodám, že projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená zde nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
4: Ty nejlepší aktuální hity.
3: Největší hity posledních let.
5: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: sobotu z Frekvencí 1, pravé poledne klepe na dveře a co si zahrajeme v příští hodině, tak bude si já. Dáme si taky skupinu Činasky. A nebo Coolio. To je muzika v příští hodině, s vámi je Frekvence 1, za chviličku už zprávy.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub, hezké poledne.
8: Dobré poledne, Česko by mohlo v roce 2040 uspořádat mistrovství Evropy ve fotbale spolu se Slovenskem a Rakouskem. V Karviné mají přes řeku Olši nový most a Polsku je v šoku kvůli patoložce. Tady jsou detaily. Dobré poledne. Kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion ve finiši porazil Rucha Zachara Petrase a má 14. evropský titul. S fotbalovým míčem v ruce a se slovy, že Česko by mohlo v roce 2040 uspořádat mistrovství Evropy ve fotbale společně se Slováky a Rakušany, zahájil šéf ODS Martin Kupka ideálovou konferenci občanských demokratů. Míč pak vykopl do publika. Prověříme každou korunu, která teď teče do kapes vládní garnitury, slíbil Martin Kupka, že budoucí vláda ODS

0: prověří každou korunu, která teď jde do kapes těch, kdo jsou spojení s vládou Andreje Babiše, tedy s koalicí ANO, SPD a motoristů sobě. Neoprávněné výdaje prý bude vymáhat. Míříme do Slezska v Karviné. Starém městě začala po několika měsících příprav výstavba nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěšími cyklistům. Výstavba ocelového mostu dlouhého 104 metry a širokého 3,5 metru bude stát 26 milionů korun. Stavební práce hradí minister financí. Víc nám k tomu říká mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
1: Nová lávka propojí ulice u řeky a Sovinecká a nabídne bezpečné spojení pro pěší i cyklisty. Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
0: Lávka by měla být hotová příští rok na jaře. Město vyzývá cyklisty i pěší, aby respektovali omezení v okolí stavby. Polsko je v šoku. Ostatky nejméně 29 nenarozených dětí vykopali stavební dělnici u rodinného domu ve východopolské vesnici Lutoryš nedaleko Řešova, když bagrem upravovali příjezdovou cestu. Kvůli hroznému nálezu už byla zadržená 57-letá patoložka. Ta pozemek před několika měsíci prodala mladému páru. Na místě byl také nalezený lékařský odpad, včetně parafínových bloků k uchovávání tkání či mikroskopických sklíček. Naši fotbalisti se po porážce 1-2 s Koreou v Guadalajaráře v úvodním utkání na mistrovství světa letecky přesunuli z Mexika zpátky do USA. Jsou v Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Národní tým se v Texasu už začal chystat na druhý zápas proti Jihoafrické republice a po návratu do státu si v podvečer v komplexu v Mansfieldu zatrénoval.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Čím víc na sever, tím víc deště. Na jihu je slunce nebo aspoň proměnlivo a teploty. Do 23 výjimku dostala Jižní Morava a Slovácko. Tam naměříme i 25.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Stále nám stojí československá D2. Objížďka vede u Chrlic a Blučiny. Počítejte s velkým zpožděním. I na objížďkách se tvoří kolony po ranní tragické nehodě dvou kamionů. No a opatrní buďte na D8 od Panenských Břežen, se nám to štosuje na 20 minut ve směru do Prahy. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte. A k mikrofonu se vrací Veronika Elhotová.
3: A my už pokračujeme dál, za chviličku vyrazíme do Třeboně, čeká vás prohlídka zámku a nebo třeba plavba lodí, více se dozvíte už za chvilku. A mezi 12. a 13. hodinou pro vás budu mít tip z rubriky Frekvence 1, zkus mě rozesmát. Teď už ale 4 minuty po 12. hodině zpátky k muzice, jsme v Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky na frekvenci 1, to byl Coolio ve 12 hodin a 16 minut přesně. No a dnes se, přátelé, nechte zlákat do Třeboně, a to v rámci nové epizody podcastu Jana a výlety na míru. Třeboň jako místo rybníků, lázní, cyklostezek a renesanční historie si totiž zamilujete. A v nové epizodě podcastu si projdete malebné náměstí, navštívíte Třeboňský zámek spojený se jmény Petra Voka, Schwarzenbergu i Rudolfa II. A na zámku si užijete hned několik prohlídkových okruhů a zajímavých prostor.
1: Co mě zaujalo na zámku, tak to je třeba psí kuchyně. Můžeš tam vzít lásku.
0: Já myslím, že vařit.
1: Nevařej tam si, prosím tě, to je hned vedle.
0: Bobika se zelím. Takže tam mají kuchyni vyloženě pro psy.
1: A mrkneš tam na historii vlastně chovu psů, tady jo. To se tomu říká psí kuchyně. Ale je to okruh, který nabízí třeba i návštěvy konírny anebo kasemat.
0: Mm-hmm. Čeká vás ale také třeba plavba lodí, procházka kolem Zlaté stoky a cesta kolem slavného rybníku Svět. No a nesmí chybět ani lázeňství, které k Třeboni neodmyslitelně patří. A lázní je tu hned několik a taky několik příležitostí, wellness a saunování.
1: Já byl jednou v saunovém světě, kde se chodilo jenom úplně jakoby bez plavek. Prostě tam to nebylo.
0: Sauno.
1: No, na, tam to teda. Nebylo to úplně jakoby,
0: sauna.
1: Nebylo to vlastně dovolený. Jo.
0: No jasně, tam nesmíš, to je nehygienický.
1: No a já jsem se tam potkal, byl jsem tam se slečnou.
0: S nějakou faninkou.
1: Ne, potkal jsem se tam s naším jedním bývalým bubeníkem, kterýho jsem dlouho neviděl, a teď jsme tam tak proti sobě stáli, bylo mi to blbý ho nepředstavit, jako. A teď tam stojí vedle tebe ta slečna, která je úplně nahatá, proti ní stojí tenhle ten nahatej týpek a říkáš, to je Leoš.
0: To je divný,
1: jako
0: no.
1: To bylo fakt trapný.
0: Nesmíš
1: podat mu ruku.
0: Stáhnout vedle. Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do Třeboně, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba You Radio Talk, a taky na webu Frekvence 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: lásky nikdy neuškodí. Tak to byla Whitney Houston v půl jedné na Frekvenci 1, která vám z muziky hraje to nejlepší. My jsme rádi, že jste s námi. Doufám, že si užíváte pohodovýho víkendu. No a teď už otázka na našeho zprávaře Láďu Jakuba. Láďo, vařil jsi někdy v obleku?
1: Vařil v obleku? Jako v kuchařském jako, obleku, si myslíš?
0: No, člověče, to ne právě. V normálním obleku, jako fakt si vám
1: jako,
0: nějaký smoking.
1: Jako, že nějakým společenstvím, no tak no. V tom jsem teda nikdy ne... Já, ano, vařil jsem se v tom.
0: Jo, vařil.
1: Nevařil jsem v tom.
0: Bylo ti v tom horko. Tak vidíš, to je ta druhá varianta. Ano, to je ten druhý úhel pohledu, to mě vlastně nenapadlo. No každopádně, jeden takový Číňan vaří takhle v obleku v pouličním stánku, tak o tom bude Krausa Blondýna už za okamžik.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: No a jak se to vaří v dopravě a je-li třeba nějakým jezdcům horko při cestě, tak to se dozvíme.
1: Na D2 stále se odstraňují následky ranní tragické nehody dvou nákladňáků, při které zemřeli oba šoféři, na československé D2 mezi Brnem a Bratislavou. Objíždí se to stále přes Chrlice nebo Blučinu. A pozorní buďte i na D8 na teplické dálnici na příjezdu do hlavního města od Panenských Břežany. Tady se zdržíte 20 minut. Další vážná nehoda se stala na západě Čech, na severozápadě. Dejte pozor. V okrese Karlovy Vary u Stráže nad Ohří na silnici 1987 ve směru ze Stráže nad Ohří na Kurní máme vážnou nehodu nákladňáku s motorkářem. Na místě policie, hasiči a záchranka, je to uzavřeno. No a pozorní buďte také na jižní Moravě v okrese Blansko u Letovic na silnici 3747. Nám tu dopravu komplikuje pobíhající pes. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
0: A jezděte hlavně opatrně.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Mladý Číňan vaří v pouličním stánku v obleku. Jezdí za ním lidé z celé země. Co vy na to?
4: No tak asi vaří dobře, protože...
3: Jo, to asi taky a prej je zaujal to, že vaří v obleku.
4: Píše někdo.
3: Jo, no.
4: No, to si myslí. Tam je jeden malej problém, který jsem, musím říct, konstatoval i sám na sobě. My o Číně jako takový nevíme skoro nic. My furt opakujeme komunistická diktatura, píšeme, že hodně lidí a že se jako zvedli, to tak jako přiznáváme ekonomicky, že kopírujou všechno, ale reálný vhled do té země nemáme, a to nemyslím jenom Česko, celý západ. A je na to velmi jednoduché, jděte si na YouTube a projděte si trošku Čínu na YouTube. To jsem udělal já, úplně jsem se vytřeštěl, než jsem myslel, že to je umělá inteligence. No, Šanghaj jsem si dal a tak dále, výrobu některých produktů. A teď to uvidíte, Miluško, s autama. Přijde vlna čínských aut, teda pomete teda evropský auta, a to na čínský auta Evropa má, myslím, 45% clo.
3: No.
4: A první značky už jsou tady, těch je asi 5, to jsou takový jejich, bych řekl, prémiový, protože oni se elektromobilitě věnují 10 let. Tam je výhoda té diktatury, že když to diktátor nařídí, tak to všichni dělají. Druhá pravda je, v Číně nejsou hladoví po demokracii našeho typu. Nikdy tam nic takového neměli, oni jaksi, to je jiný národ, víte? Oni jinak vypadají a žijou jinak, mají jiný kritérie, jiný hodnoty, a to by bylo dobrý, kdyby jsme si tak jako připomínali. Ale oni se začali věnovat elektromobilitě před 10 lety. A taková Šanghaj, když se budete dívat na YouTube, na hlavní třídě, tam je úplně ticho, protože tam žádný spalováky nejezdí.
2: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: krásnou sobotu. A ani dneska vás neoželíme o humor. Fórek má pro nás duo Jana a Mikeš.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Pojďme na to, máme tady pro vás fóreček v podání Mikeše.
3: Tři chlapy sedějí v hospodě, jo, a povídají si, jak je podvádějí manželky. A ten jeden říká, já si myslím, že to moje stará, jo, že mě podvádí normálně s truhlářem.
4: Prosím tě.
3: No a máme, přijdu domů, jdu do ložnice, takhle odkryju tu peřinu a tam jsou piliny. Ten druhý říká, a co ty?
5: No já si zase myslím teda, že ta moje mě normálně podvádí, prosím tě, s myslivcem.
4: S myslivcem?
5: No s myslivcem, já přijdu domů, jdu do té ložnice, odkryju tu peřinu a tam je jehličí.
3: Oni říká, aha, no. Ten třetí říká, já nevím, no ale myslím si, že mě ta moje podvádí, prosím tě, s železničářem.
4: Prosím tě, s železničářem.
3: Já přijdu domů do ložnice, odkryju tu peřinu a tam je železničář.

Frekvence 1. Skús mě.

to tak a nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.

0: si dáme samozřejmě taky novinky a zprávy, tak zůstaňte s námi.
1: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.com.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
5: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
6: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty vám nese Ládě, jako hezké odpoledne.
7: Krásné odpoledne. Lidé si dnes v Lidicích na Kladensku připomínají 84. výročí vyhlazení obce. Na pražskou letenskou pláň se sjeli všechny bezpečnostní složky. Letní filmová škola v Uherském Hradišti nabídne filmy Romana Polanského. A tady jsou detaily. Dobré odpoledne s datem 13. června. Lidé si dnes v Lidicích na Kladensku připomínají 84. výročí vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 lidických obyvatel. Tradiční kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších dětí z Lidic a desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Mimo jiné i místopředsedkyně vlády Schillerová a předseda senátu Miloš Vystrčil. Akce byla stejně jako v předchozích letech bez projevů. Celkem se jí zúčastnilo několik stovek lidí. Význam připomínání zločinu, který byl v Lidicích u Kladna spáchán, opět v současném kontextu roste, řekl ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Na letenské pláni v Praze dnes probíhá tradiční den s policií a všemi jejími složkami. K vidění jsou i celníci, či vězeňská správa, nebo městští strážníci, záchranáři a hasiči. Kromě spoustu propagačních stánků jsou na místě i ukázky techniky a cvičení jednotlivých skupin bezpečnostních sborů. Hrát se bude i koňský fotbal. Pohřeb Zdeny Mašínové, která zemřela ve středu v 92 letech, se bude v domově pro seniory v Olomouci, se bude konat ve čtvrtek v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou už upoutaná na lůžko. Letní filmová škola v Uherském Hradišti letos promítne filmy francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Filmové delegace opět přivezou české i slovenské novinky. Každý rok pořadatelé udělují několik výročních cen Asociace českých filmových klubů. Pokračuje programový ředitel přehlídky Jan Jílek.
8: Tak pokud jsme loni dali výroční cenu Oldřichu Kaiserovi, tak myslím, že dává smysl a je na nejvíc logické letos ocenit Jiřího Lábuse, který má obrovskou filmu.

0: nejenom těch hlavních a ikonických rolí, ale i hodně vlastně vedlejších. Ostatně svoje dva české lvy má za vedlejší role, za film Klauni a Amerika. Ale já třeba osobně si na něm hodně vážím toho, že je velmi otevřený spolupráci vlastně s mladými začínajícími filmaři.
1: Program festivalu je rozdělený do pěti základních bloků, a to historie, současnost, Československo, hosté a AČFK uvádí. Návštěvníci podle ředitele uvidí víc než 160 filmů. Stejně jako loni představí festival výběh filmů z Afriky i filmové novinky z východní a střední Evropy. Zájemci uvidí i snímky francouzského filmaře Bertranda Bliera nebo americké nezávislé filmy z 90. let. V programu nebudou chybět ani snímky spjaté s kostýmní výtvarnicí, scénáristkou režisérkou Ester Krumbachovou. Zítra se plně obnoví provoz na železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem v Německu. Ta prošla rozsáhlou generální opravou. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští, informuje společnost Deutsche Bahn. Cestující se můžou těšit na řadu vylepšení, nové nabídky a u některých spojů i na kratší dobu jízdy. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru o Velho ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži kajakář Josef Dostál skončil v závodě na 1000 metrů stejně jako loni na mistrovství Evropy v Račicích 4. A utkání z Nizozemska s Japonskem otevře na fotbalové mistrovství světa program skupiny F. Evropský tým trenéra Ronalda Koemana patří podle bookmakerů i sázkařů mezi osmičku největších favoritů šampionátu. Výkop je naplánovaný na nedělní 22. hodinu, hrát se bude v Dallasu. V druhém duelu skupiny se v pondělí od 4 hodin ráno našeho času v Monterey utká Švédsko s Tuniskem.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Čím víc na sever, tím víc deště, čím víc na jih, tím víc slunce a čím víc na východ, tím větší teploty. Na Uhersko, Hradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku je až 25. Takové je dnešní počasí.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: A ještě kolona na půl hodiny na 25. kilometru dálnice D10 z Prahy na Turnov. Tam buďte opatrní, po nehodě se tam jezdí krokem. Bezpečně dojeďte. A ve studiu se mnou opět Veronika Jelhotová.
4: Pěkné odpoledne s datem 13. června. Antonínům přejeme všechno nejlepší k svátku a my se v téhle hodině opět spojíme s kolegou Tomášem Fílou, který je od rána ve středních Čechách na zámku Dobříš, který prošel rozsáhlou obnovou a více podrobností, jak se proměnila, co nového nabízí pro své návštěvníky, se dozvíme v rozhovoru mezi 13. a 14. hodinou na Frekvenci 1. No a v tomhle týdnu jsme vám, přátelé, za poslední slovo rozdali celkem 50 500 korun a další peníze pro vás máme, tak kdo je vyhraje? Podrobnosti za chvilku, teď už ale hrajeme opět to nejlepší z muziky.
2: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

0: To byly pánové ze skupiny Elán, Justin Timberlake nebo Taylor Swift, tak to je muzika v příštích minutách na Frekvenci 1. Máme 13 hodin, 16 minut.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: No a přátelé, tento týden se u nás na Frekvenci 1 děly velké věci, protože tento týden dokonce dvakrát padlo poslední slovo. Jednou jsme rozdali 48 500 korun úřednici Haně Znáchoda, která uhadla poslední slovo Dagmar Honcové, kdy správně uhodla, že k přípravě předpovědi počasí potřebuje Dáša okno. No a 2000 korun v týdnu vyhrála další posluchačka Jiřina Zvyškovská, která uhádla poslední slovo Saši Rašilova, který řekl, že nejhorší, co může herec na jevišti zažít, je škytavka. No, to je ostatně platí i pro nás, pro moderátory. No a my se každopádně posouváme dál. Aktuálně tu máme nedokončenou větu zpěvačky Jany Kirchner, která řekla, dobře poslouchejte.
3: V mojej londýnskej zahrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
0: Co Janě chybí v londýnské zahradě? Napadá vás něco? Vaše tipy si nenechte pro sebe a volejte nám je opět v pondělí ráno po 7. hodině a hrajte o 5500 korun. Budu vám držet palce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: To nejlepší z muziky, aha. Máme 13 hodin 29 minut a v týdnu nás navštívil milý host. Byl to herec Petr Buchta a kolegové se ho ptali, jestli má opravdu italské kořeny.
1: Jsou tam. Jeho Ital z 1% a Severo Ital ze 2%, takže se nebojím říci, že jsem prostě Ital. A Itálii miluju a letošní prázdniny bychom chtěli navštívit buď to právě Itálii, anebo mé milované Slovinsko.
0: A tam žádné předky nemáš ve Slovensku?
1: Ve Slovensku jako něco tam určitě bude taky, jako si myslím. No.
0: Řekni mi, jak tě to tak jako napadlo, že jsi jako nechal udělat test? To není totiž levná záležitost, ne? To stojí...
1: To byla
0: nějaká akce zadarmo.
1: To bylo v rámci natáčení jednoho seriálu, kde se právě řešili jako původ, DNA a vlastně kdo je čí otec.
0: Bratři a sestry.
1: Ano, je to tak. Já jsem nevěděl, jestli to mohu říct.
0: Jo, to můžeš říct. Takže vám to tam udělali všem? Co jste
1: kdo chtěl,
0: to?
1: Tak jo. Si mohl nechat prostě ukošťourem nebo takovou tyčinkou jako zacumlat si jako lízátkem na minutku a pak se to poslalo někam trada a... Za měsíc přišly výsledky, no.
0: To prozradil herec Petr Buchta, celý rozhovor s ním si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo na platformě You Radio Talk.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: A přesně půl druhé jdeme s Láďou Jakubem zkontrolovat hlavní tahy.
4: A bouralo se na severu Čech, opatrní buďte v Teplicích, ve Hřbitovní ulici v sobě jsou dvě osobní auta, opatrní buďte ale i na dalších místech Litoměřicka. Bechlín hlásí na silnici 630 olej na vozovce, dost to klouže. Opatrní buďte také v Brumově, Bylnici, na Zlínsku v ulicích 1. května. Hásinkové a Kloboucké máme slavnostní průvod po vozovce, se pohybuje větší množství lidí. Opatrní buďte na Svitavsku, u Moravské Třebové, kde stojí na silnici 35 poruchané auto, a na 23, to je okres Jihlava u Mrákotína, máme spadlý strom, silnice je neprůjezdná, na místě ho jedou odstranit hasiči. Přejeme šťastnou cestu a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Veronikou.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zkusil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř, k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedáš.

0: Feel a Think of You. Máme 13 hodin 40 minut, přátelé. No a my se s Tomášem Fílou, teď jsme se dneska už jednou slyšeli ze zámku Dobříš, kde evropské fondy pomohly vrátit život francouzskému parku, ale také oranžerii. A Tomáš už je opět na místě, a to tentokrát s Danielou Vondráčkovou z návštěvnického centra zámku Dobříš.
1: Zdravím ze zámku Dobříš. Tento příběh je z místa, kde EU fondy pomáhají. A jak? Já už jsem tady s Danielou Vondráčkovou z návštěvnického centra zámku Dobříš. Danielo, dobrý den. Která část obnovy byla podle vás nejnáročnější nebo nejzásadnější?
2: Dobrý den posluchačům. Náročná byla celá stavební část a její realizace, hlavně obnovení opěrných zdí, které jsou důležité pro to kaskádové řešení toho francouzského parku.
1: Projekt ale nebyl jen o opravách. Jak dnes areál využívají rodiny, školy nebo běžní návštěvníci?
2: Rodiny mají velmi rádi tu část té oranžerie, která se přestavěla z té části, kde byla kotelna a technické zázemí, tak se vybudovala expozice vody s místní vodohospodářskou společností a expozice lesa, protože zdejší majitel je hlavně majitelem lesů a rybníků. A využívají to hlavně i školy a školky jako edukativní program, kde se dozvědí, jak hospodařit s vodou a co všechno se musí dělat, proto, aby ten les se obnovoval a byl stále krásný a zdravý hlavně. No a v té druhé části máme multifunkční prostor nový, nejen teda tu část pro tu zeleň, pro zahradnictví, ale část galerie Emily a Zdeňka Millerových.
1: Co podle vás návštěvníky ve francouzském parku a oranžerii překvapí nejvíce?
2: Nejvíce je překvapí malá expozice s krtečkem, s tou herničkou, kde jsou v nadživotní velikosti krtek a jeho kamarádi, je tam krtinec, kluzavka, lodička, takže to je nejvíce překvapí a zazpomínají i starší na mladá léta, no a děti se tam samozřejmě vyžijí a užijí si ten prostor. No a dospělé nejvíce osloví severní stěna oranžerie, která je znovu opatřena tou iluzivní malbou, takhle velká iluzivní malba je největší ve střední Evropě, měří 90 metrů a je krásně osvětlená. To překvapí je hlavně teda, když jsou tady na koncertu, tak v noci je krásně nasvícená, takže to je úplná pecka.
1: Danielo, já vám mnohokrát děkuji a vás všechny sem samozřejmě zveme nejen na den otevřených dveří, který probíhá právě dnes, ale kdykoliv na návštěvu, protože to tady stojí za to. Naschledanou.
2: Naschledanou. Budeme se těšit na návštěvu.
0: Díky tomu zámek Dobříš ukazuje, jak fondy EU pomáhají zachraňovat kulturní dědictví, otevírat historická místa veřejnosti a podporovat taky život v regionech. Na závěr jen dodám, že projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřena zde nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie.

0: ale také taneční, to všechno je Frekvence 1. Po 14. dně se na to samozřejmě můžete těšit.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
3: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
4: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a ve studiu se mnou už Láďa Jakub, já ho tady zdravím a má tady čerstvé zprávy. Ahoj.
5: Dobré odpoledne. Bratislavská dálnice je od Brna stále uzavřená. Brno čekají dopravní potíže v Bystrci a vítr dnes otevřel na severu Čech větrný park pod Jizerskými horami. Československá dálnice D2 před Brnem od Bratislavy zůstává i zhruba 9 hodin po ranní tragické nehodě zavřená, a to v obou směrech. Hasiči už vyprostili těla obou zemřelých šoférů. Pokračuje úklid vozovky. Dva řidiči mimochodem zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. No a v Brně zůstaneme. Moravskou metropoli čekají velké dopravní komplikace. Dopravní podnik v Brně bude totiž v létě opravovat hned dva úseky na tramvajové trati do Bystrce a taky trať v Renenské ulici. Obě opravy způsobí změny v dopravě, a to až do konce srpna. Linky jezdící přes Renenskou ulici budou jezdit odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou a z hlavního nádraží na Křídlovickou pojede autobusová linka X. Jak ovlivní oprava dopravu do Bystrce, popsal dopravní ředitel podniku v Brně Jan Seitel.
6: Provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabovřesky, bude tam několik etap. O prázdninách to ovlivní provoz tramvajových linek 1, 3 a 10. Všechny ty bystrické tramvaje skončí ve smyčce Rakovecká, protože

0: že v tom návazném úseku na Ečerovu budou probíhat dvě akce, a to oprava tramvajové trati k zastávce Kubíčkova a finální přestavba tramvajové smyčky Ečerova, což souvisí s prodloužením tramvajové trati na Kamechy.
1: Zatímco na Renesce se začne pracovat už 27. června, na Bystrcké trati až 5. července. Den větru dnes zájemcům otevřel větrný park u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Ten je se 13 stožáry druhým největším v České republice. Loni parku česko-polské hranice dodal do sítě přes 60 gigawatt hodin elektřiny, což odpovídá přibližně polovině roční spotřeby všech domácností nedalekého Liberce. Pro obyvatele Hrádku nad Nisou je elektrárna i přínosem, jak říká mluvčí radnice Eva Jiříčková.
2: Hrádek nad Nisou dostává od provozovatele větrných elektráren ročně kolem 2 milionů korun. Peníze jdou do fondu rozvoje Václavic a Uhelné, které jsou projektu nejblíž. Obyvatelé osad mohou z projektu získat peníze na hospodaření s vodou, čistírny odpadních vod, zvyšování kvality bydlení nebo na instalaci zabezpečovacích systémů a podobně. Město nechalo za peníze z fondu obnovit třeba kapličku v Uhelné, vybudovat altán ve Václavicích nebo obnovit tamní hřbitov.
1: Pro návštěvníky připravili ve větrném parku v Libereckém kraji na každou celou hodinu odborné přednášky. Například teď předvádějí hasiči evakuaci osob z jedné z věží. Podle České společnosti pro větrnou energii je právě návštěva lokalit, kde mají lidé s větrníky dlouholeté zkušenosti, nejlepším lékem na obavy z negativních účinků elektráren. Kolem větrníků stále přetrvává řada mýtů, které často nemají reálný základ, anebo vycházejí ze zkušeností se staršími technologiemi. Osobní návštěva tak dává lidem možnost udělat si vlastní obrázek. Tenista Jiří Lehečka v dnešním semifinále ve Stuttgartu nastoupí proti Benu Sheltonovi z USA. Nejvýše nasazený hráč v dohrávce čtvrtfinále porazil 4-6, 6-3 a 6-4 Shoa Shimabukura z Japonska. V pátek byl duel přerušený po prvním setu.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Sever Čech, Moravy i Slezska hlásí déšť, jih Čech a jižní Morava zase víc slunce. No a v regionech mezi tím je proměnlivo. Teploty dneska do 25, a to jen v Jihomoravském a Zlínském kraji. No a co zítra? To bude opět hodně mraků, ale zaprší z nich docela málo, a to jen na severu. Na jihu pak bude až 22.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: A D2 před Brnem stále zůstává i 9 hodin po raní tragické nehodě dvou kamionů a požárech uzavřená v obou směrech. Hasiči už sice vyprostili těla obou zemřelých, pokračuje ale úklid, no a kolony se můžou tvořit i na objížďkách. Tak spočítejte se zdržením a bezpečně dojeďte s frekvencí 1. No a teď už na startu Tomáš Fíla.
4: Já vás samozřejmě zdravím, Láďo, tobě děkuji za aktuální zprávy. Vím, že ty stále pracuješ a připravuješ další a další a další a další. Sleduješ, co se kde děje, a my také budeme cestovat. Nebojte, vypravíme se do Rakouska. Tam si dáme takový moc hezký tip na výlet. Chybět nebude ani Honza Kraus s blondýnou. Jaké téma si pro nás připravili tentokrát? No a samozřejmě všechno to vyplníme tím nejlepším z muziky. Čeká nás Michael Jackson, také Of Monster and Men, a nebo právě teď na Frekvenci 1

0: Na frekvenci 1 18 minut po druhé odpolední. Tak to byl Michael Jackson. No a my už teď míříme za našimi čtyřnohými kamarády, protože to jsou nejen nejlepší přátelé člověka, řeč je samozřejmě o našich štěkajících chlupáčích, ale dost často jsou to také pracanti, kteří si připisují nevídané výkony. Konkrétně je teď řeč o jednom služebním psu jménem Gable, který se vyznamenal v Nebrasce fantastickým úlovkem. Při rutinním policejním zásahu, tedy při rutinní policejní silniční kontrole, ten pes začal najednou v autě vyvádět a tak ho policisté zkrátka dobře z toho policejního auta pustili ven. No a Gable si to jednoznačně namířil k autu, začal okolo něj běhat, pak začal štěkat a to už policistům bylo podezřelý. No a tak zkrátka dobře poprosili řidiče, aby prostě ten vůz opustil, otevřel a nechal jeho prohledat. No a co tam našli? Téměř 240 kilogramů kokainu. Gable dostal vyznamenání samozřejmě hned na místě od policistů podrbání. No a samozřejmě řidič toho vozidla ten putoval za mříže, takže jako Gable se vyznamenal, musím říct, krásný výkon. Jeho kamarád z Floridy, tak ten před měsícem takhle objevil 900 kilogramů marihuany. No, zkrátka dobře, psi na to mají nos. A my máme nos zase na to nejlepší z muziky. Za malou chvíli také mrkneme na silnice, ale dáme si třeba Kelly Clarkson, chybět nebude ani Alvaro Soler s Topikem. Nebo už za malou chvíli si dáme Pokáče a jeho první Čech na ISS.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Na Mezinárodní vesmírnou stanici se teď vypravíme s Pokáčem a jeho rychlovkou, kterou dělá tady pro nás, pro Radio Frekvence 1. Tak si pojďme dát.
4: Pokáčova rychlovka.
5: Rychlovka.
4: Na Frekvenci 1.
6: Velké zprávy pro Česko jsou oznámeny dnes. První Čech se za rok podívá na ISS. To je vesmírná stanice a ne islámský stát. To by nebyl tak významný unikát. Aleš Svoboda po Vladimíru Remkovi si na otázku, zda je Zem plat.

padnou na to z rozpočtu asi 2 miliardy, ale ti, co tvrdili dřív, že to za to nestojí, se k fotce s astronautem rádi připojí. A když se dobře učíš, máš odhodlání a víru, i z malé země lze do světa spáchat velkou díru, skladatelé, vědci nebo značka klavíru, anebo prozkoumávat ta je vesmíru. Když hokej není žádná sláva, od fotbalu se zázrak též neočekává, přepište učebnice ještě dnes, první Čech na ISS.

0: Because of You a Kelly Clarkson na frekvenci 1. Máme tady půl třetí a ve studiu se mnou opět připravený Láďa Jakub. Mrkneme na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dálnice D2 před Brnem zůstává z Bratislavy i 9 hodin po ranní dopravní tragické nehodě dvou kamionů a požáru v obou směrech zavřená. Hasiči sice vyprostili těla obou zemřelých, pokračuje ale úklid dálnice. Mimochodem dva řidiči zemřeli ráno při nehodě na 11. kilometru před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení a ucpané jsou i teď objížďky. Proto pokud můžete, vezměte to přes vídeňskou dálnici D52. Přejeme šťastnou cestu a pevné nervy s frekvenci 1 Tomášem Fílou.
0: No a my už samozřejmě opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Za malou chvíli nás také bude čekat Kraus s Blondýnou. Jaké téma budou řešit tentokrát? Teď si ale pojďme užít Roxette, Sleeping in My Car.

0: Skupina Roxette Sleeping in my car na frekvenci 1, 3 minuty po půl třetí. No a před námi téma pro Jana Krause a jeho blondýnu. Takzvaná Trumpovka, neboli 250-dolarová bankovka. Tak co na to, Jan Kraus?
1: Jan Kraus a blondýna.
2: Část úředníků na americkém ministerstvu financí se zasazuje o vydání nové 250-dolarové bankovky u příležitosti 250. výročí založení USA. Na bankovce by měl mít portrét současný šéf Bílého domu Donald Trump.
3: Ano, tak do nich by rád byl na bankovce asi. Tak to je samozřejmě jeho posedlost sám sebou. Na něm vidíte, koho má na světě nejraději. To je takový jednoduchý. Ale ono jako k tomu moc nebo řada chlapů, co mu má blízko, nemají takovou moc a takovou pompu kolem sebe a takový peníze, čili on zosobňuje něčím v takovým extrémním kritériu určitý chlapský vlastnosti. By se rád viděl na bankovkách a zrcadla by se ráno zeptal, kdo je v Americe nejkrásnější a ještě by to nedořekl, už by bylo do níku, že se ptáš.
4: Jan Kraus a blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Time Love. A tak to byly The Cure na frekvenci 1 ve 3/4 na 3. Za malou chvíli mrkneme do Rakouska, do oblasti Dachsteinwest, společně s Romanem Mikešem, ale ještě předtím si dáme Kristýnu. Tak poslouchejte, jsme frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend.

0: Kristýna pri oltári tady u nás na frekvenci 1 krátce před 15. hodinou a Rakousko to nám nabízí spousty krásných turistických tras. S Romanem Mikešem se tentokrát vypravíme do oblasti Dachsteinwest.
1: V rakouské oblasti Dachsteinwest se pohodlně dostanete do hor, kde čeká spousta zážitků. Ve studiu teď vítám Denisu Kromnicovou z turistické oblasti Salzbursko. Deniso, co je v Dachsteinwest v létě nejlepší?
2: Velkým plusem je trojice letních lanovek. Od překrásného Gosauského jezera vyjedete až na pastviny Zwieselalm s výhledem na Dachstein, z Rusbachu se dostanete na dětskou zážitkovou horu a lanovka z Annabergu vás vyveze na hřebenovky. Oblasti jsou propojené, takže si snadno naplánujete trasu z jednoho místa do druhého.
1: Ideální kombinace i pro rodiny s dětmi.
2: Je to tak. Spousta tras je nenáročná, dobře značená a zvládnutelná i s kočárkem. V Brunově světě na vrcholu Hornšpicu si děti užijí dovádění v přírodě a letošní novinkou je Fuchsiho zážitkový svět v Annabergu s kuličkovou dráhou, lanovým hřištěm a obrovskou prolézačkou.
1: A ti, kteří hledají něco akčnějšího?
2: Určitě by měli vyzkoušet feratu na Donnerkoglu se slavným nebeským žebříkem. Patří k tomu nejlepšímu v Rakousku. Pro milovníky ferat je ale určená pouze pro zkušené lezce.
1: Máte ještě nějaký tip na výlet v okolí?
2: Oblíbené jsou bobové dráhy v Sankt Martinu, turistické trasy v okolí Abtenau a Bad Koisen nebo výlet na Dachstein-Krippenstein s nádhernými vyhlídkami a ledovou jeskyní.
1: Děkujeme za tip na letní dovolenou.
2: Dachsteinwest je místo, kde si každý najde to svoje, ať už hledá klid nebo dobrodružství.

0: na to si pozveme Berinyho. Rozhodně budeme tančit, rozhodně se budeme hýbat a nebo si jen tak užívat toho slunného sobotního odpoledne. Už za malou chvíli také aktuální zprávy.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Asi mi už ve studiu připraven i Láďa Jakubeské odpoledne.
4: Krásné odpoledne. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. V Československu by mohlo být fotbalové mistrovství a přes řeku Olši v Karviné se šine nový most. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl ve fotbalovém klubu, který nedávno sestoupil z anglické Premier League do druhé ligy, vzroste z 27 na 43%. Křetínského společnost 1890 Holdings získá další akcie od předsedkyně West Hamu Vanessa Gold, která převzala podíl po svém otci po jeho smrti v roce 2023. Česko by se Slovenskem a taky Rakouskem mohlo v roce 2040 uspořádat mistrovství Evropy ve fotbale. S těmito slovy a fotbalovým míčem v ruce zahájil šéf ODS Martin Kupka konferenci občanských demokratů v Praze. Míč pak vykopl do publika a slíbil, že prověří každou korunu, která teď teče do kapes současné vlády. Budoucí vláda občanské demokratické strany prý prověří každou korunu, která teče do kapes těch, kdo jsou spojeni s vládou Andreje Babiše, tedy koalicí ANO, SPD a motoristů sobě. Neoprávněné výdaje prý bude vymáhat. Za pár hodin začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá například i přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah, jejich mluvčí Petr Šťáhlavský nám řekl.
5: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spojena sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
4: Na Letenské pláni v Praze právě teď probíhá tradiční den s policií 2026 a všemi jejími složkami. K vidění jsou celníci, vězeňská služba nebo měštští strážníci, záchranáři a hasiči. Kromě spoustu propagačních stánků jsou na místě i ukázky techniky a cvičení jednotlivých skupin bezpečnostních sborů. Hrát se bude i koňský fotbal. Míříme do Slezska. V Karviné, starém městě, začala po několika měsících příprav výstavby nové

0: lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším a cyklistům. Výstavba ocelové lávky dlouhé 104 metry a široké 3,5 metru bude stát 26 milionů korun. Stavební práce hradí ministerstvo financí a mluvčí magistrátu v Karviné Monika Daňková dodává.
1: Nová lávka propojí ulice u řeky a Sovinecká a nabídne bezpečné spojení pro pěší i cyklisty. Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
0: A lávka by měla být hotová příští rok na jaře. Město vyzývá cyklisty i pěší, aby ale respektovali omezení v okolí stavby. A míříme do sousedního Polska, to je totiž v šoku. Ostatky nejméně 29 nenarozených dětí vykopali stavební dělnici u rodinného domu ve východopolské vesnici Lutoryš nedaleko Řešova. Když bagrem upravovali příjezdovou cestu, kvůli hrůznému nálezu už byla zadržená 57-letá patoložka. Ta pozemek před několika měsíci prodala mladému páru. Na místě byl i nalezený lékařský odpad, včetně parafínových bloků k uchovávání tkání anebo mikroskopických sklíček. Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Herdengenboši porazila 6-3-7-6 Magdu Linetovou z Polska a po dvou letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve Wimbledonu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Čím víc na sever, tím víc deště, na jihu je slunce nebo proměnlivo a teploty do 23, výjimku dostala jižní Morava a Slovácko, kde je i 25.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: D2 před Brnem zůstává i zhruba 9 hodin po nehodě uzavřená v obou směrech. Hasiči už vyprostili těla obou zemřelých. Pokračuje úklid silnice. Objíždějte to přes vídeňskou dálnici D52 šťastnou cestou. S Tomášem Fílou na frekvenci 1, pochopitelně.
3: Já vás zdravím 6 minut po 3. hodině a v této hodince budeme volat našeho kolegu Míru Michálka, který cestuje v současných dnech, hodinách i vteřinách po Německu. Zeptáme se ho, jak mu to jede, co opět viděl zajímavého a chybět nebudou ani naše dva oblíbení rádci. Michal Suchánek a Petr Kolečko, ti si ví rady s každým problémem. Nakonec problémy nám můžete psát i vy sem k nám do frekvence 1. A my jim je rádi předložíme, aby vám s tím poradili. V každém případě to nejlepší z muziky je tady ale jako doma. No a my si naservírujeme už za pár minut třeba Phila Collinse, také Pitbulla, společně s Christinou Aguilerou a nebo právě teď si dáme skupinu Lucie a jejich Danielu.

0: Phil Collins, True Colors, 19 minut po třetí odpolední na Frekvenci 1. No a protože tento víkend je vlastně víkend otevřených zahrad, tak já vás do jedné takové pozvu. A to nejen proto, že zahrady zkrátka dobře v těchto okamžicích krásně rozkvétají, nebo dokonce už některé kvetou, ale do jedné speciální, kde můžete pozorovat a hlavně dozvědět se spousty zajímavých informací s odborníkem na bylinky, s panem inženýrem Vítkem Michálkem. Pozvu vás totiž do hospitálu Kux, který má svoji bylinkovou zahradu, a dnes a zítra tam probíhají právě komentované prohlídky nejen samozřejmě zámku, který je typický a známý díky své lékárně, ale hlavně bylinkové zahrady. A tak se tam můžete o bylinkách dozvědět spousty zajímavých informací. Řada z nich se dá pěstovat i v domácích podmínkách, na balkoně, parapetu nebo jen tak vevnitř, za oknem. No a ono to jídlo, co si budeme povídat, má úplně jinou chuť, když ta bylinka je krásně čerstvá. Já si třeba doma za oknem pěstuju bazalku a musím říct, daří se jí tam. Je to taková nenáročná kopřiva, která mi tam roste, ale když si člověk dá na rajčátka s mozzarellkou, to je úplně co jinýho, anebo máta. V zahradě je to v podstatě plevel, ale takové mochito s čerstvě utrženou mátou pěkně z domova. No, zkrátka a dobře, bylinky jsou fajn. Každý den v 11 a ve 13 hodin je sraz u zahradního altánu. Bavíme se tady stále o hospitálu Kux a jeho bylinkové zahradě, kde si můžete poslechnout rady odborníka jak na bylinky. A ještě k tomu, Kux je tak nádherný. Za malou chvíli také mrkneme na silnice, nebudu chybět ani naši dva rádci, Michal Suchánek s Petrem Kolečkem, ale do té doby třeba ještě netoukne. Také Meky Šbírka s Martou, anebo už za malou chvíli Miles Smith.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Nothing Compares to You, tak to byla Sinead O'Connor tady u nás na Frekvenci 1. Máme 2 minutky po 15:30 a samozřejmě míříme s Láďou Jakubem na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Československá neboli bratislavská D2 před Brnem stále zůstává zhruba 9,5 hodiny nebo spíš 10 hodin po nehodě zavřená v obou směrech. Hasiči už vyprostili tělo obou zemřelých šoférů kamionu, ale pokračuje úklid silnice. Plné jsou i objížďky po souběžných silnicích, proto policie doporučuje objíždět to přes vídeňskou dálnici D52. Tak ať vám to dál jede a dobře jede s Frekvencí 1 a Tomášem.
0: My samozřejmě nadále budeme sledovat aktuální dění nejen na československé dálnici, ale všude u nás v republice a budeme vás informovat o tom, co se děje. Ovšem, teď už opět rozjíždíme to nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1, 3,5 minuty po 15:30. Je tady Robin Gibb a jeho Juliet.

0: Tak to byl Robin Gibb na Frekvenci 1. Před námi naši dva rácové Michal Suchánek s Petrem Kolečkem. Máte na zahradě jezírko a pomalu se mění v bažinu. Nebojte, naši dva ráci si s tím ví rady.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Na zahradě máme jezírko a od té doby tam chodí žáby. Dcera je nadšená, pes vyděšený a já nevím, jestli je to známka zdravé přírody nebo začátek bažiny. Vladimír 45 Třeboň.
3: Jako, on má strach, že začne bažina tím, že tam chodí žáby?
2: Ne, on má strach, já to chápu, takže prostě tam chodí ty žáby.
3: Já bych to řešil indickýma běžcema.
2: Indický běžci, no, přesně tak.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
0: To jsou rady nad zlato, co říkáte. No my už za zhruba 10 minut budeme volat i Míru Michálka, který cestuje v současné chvíli po Německu a sleduje a prozradí nám, co dobrého si dal a jaké to tam vlastně je. Objevuje ty nejkrásnější cyklostezky. Do té doby ale to nejlepší z muziky. Teď je tady Katy Perry.

0: Otočili sme to v rytmu samby tady spoločne z Belíny na frekvenci 1, to 12 minút před čtvrtou odpolední. No a protože my samozrejme nejsme jen líní moderátoři, nejsme jen povaleči ve studiu, ale sme také velcí sportovci, tak my už teď voláme Míru Michálka, ktorý vyrazil na dobrodružnou cestu na kole. I letos se vypravil do Německé spolkové republiky, stejně tak jako v loňském roce. Ovšem, letos konkrétně projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rým a Mosela. Čekají ho tady romantická města, vinice, no i když on by radši ty pivovary, i speciality německé kuchyně. Tak mě samozřejmě zajímá, Míro, jestli se slyšíme, no a jaké to tam je?
1: Já ti, kamaráde, zdravím. Nejen tebe, ale do celé republiky samozřejmě. Mně se moc líbí, jak ty si řekl, Míra šlape po Německu na kole, my jsme tady sportovci. Jo?
0: No tak,
1: takže to mám jako za vás, za všechny jsem to tady vzal.
0: No tak jistě, ty jsi vyslanec frekvence 1, takže šlapej za nás, za všechny.
1: Je to tak. No hele, máš pravdu, já jsem vyrazil opět za krásami Německa. Letos se teda opravdu hodně zadařilo. Přesně jak jsi zmiňoval, tři řeky Mohan, Rýn a Mosela. Já už jsem došlapal k té poslední a to je právě Mosela. Přátelé, to je taková nádhera. Nekonečné vlastně stovky kilometrů cyklostezky podél řeky. Jen vinařskou oblastí. Vinice jsou absolutně všude. A jsou to obří vinice, i maličký vinice. Krajina připomíná místy spíš třeba Anglii než Německo. Mm-hmm. A ty města vlastně taky, taky ty hrázděný domy, pomalu ale jistě mizí a nahrazují je domy z kamene. A připomíná mi to už trošku třeba Belgii, jo, nebo Francii. A pozor, když zapršelo a ta zelená v těch stráních jako se rozsvítila, tak i Nový Zéland bys mi uvěřil, člověče, z fotek.
0: No. Ale počkej, když se samozřejmě rozprší, tak se na kole nešlape, že jo? Pokud se nemusí, tak nemusíš. Navštívil, ochutnal si tam něco z místních vinic?
1: Samozřejmě, že ano. Večer, když jsem došlapal.
0: No a hele, když bychom měli srovnat německé vínečko, moravské vínečko.
1: No člověče, mě to tady chutná víc, ale já jsem vysazený opravdu na ty suchý vína. A opravdu mám rád Rýňák. A protože Rýňák je tady doma, tak mě to hodně baví. Ale já jsem zjistil, že pro mě je zásadní ten genius loci. To znamená, já když jsem třeba na Moravě, na Vinobraní, chutná mi tam víno, koupím si ho domů, tak doma už mi tak nechutná, jako mi chutnalo tam. Takže tady logicky mi chutná úplně všechno. A těch jako ochutnávek cestou a různých sklípků a vinařství je opravdu mraky a je to úplně neuvěřitelný. No, každopádně, pojďme ještě dál. Je výhodou, že pokaždé je vlastně na co koukat, protože ta řeka se točí jako had, takže ty vinice jsou pokaždé na jiné straně. Takže je úplně jedno, po které straně ty jedeš, protože buď to máš chvíli výhled na vinice a pak jima zase jedeš, nebo máš výhled na ty krásné historické města a pak jima zase jedeš. To je hrozná výhoda. Každopádně, já jsem teďka ve městě Trabentrarbach, což je takový německý Frýdek místek, jestli jsem to pochopil dobře. Protože na jedné straně řeky je Traben, na druhé Trarbach, tak mi to tak jako připomnělo. Každopádně tady se to točí hodně kolem vína, těch míst, kde ochutnat, kam zajít, je to opravdu hodně. V centru všude roste víno, pne se po domech, mezi domy jsou natažený dráty, je to opravdu nádhera. Takže, kamaráde, já jdu degustovat, vy se zatím koukněte na internet, jak vypadá cyklostezka podél Mosely a plánujte dovolenou. Tohle je fakt senzace.
0: Míro, my ti samozřejmě mnohokrát děkujeme, přejeme dobrou chuť, nepřežeň to s tím cestováním, protože já vím, že ty budeš šlapat i zítra, takže měj se krásně a hodně sil do pedálu, takže ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: No a samozřejmě já k tomu jen dodám, že Mírovu cestu německé můžete sledovat také na sociálních sítích Frekvence 1 a na Instagramu Míry Michálka, moderátor na cestách. A pokud byste i vy rádi objevili nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnali speciality německé kuchyně, můžete se inspirovat na www.germany.travel. A my jdeme zpátky k muzice. Gareth Gates nebo za malou chvíli Činasky a její báseň.

co by ti šla k tělu, jednoduchou prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: dneska v naší parádě na Frekvenci 1 musím říct, že už je to stálice v playlistu. Tadle píseň prostě stojí za to. Za malou chvíli také aktuální zprávy s Láďou Jakubem.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stíle.

0: Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
1: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
2: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
3: Žádná kouzla?
2: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
4: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
5: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
6: 16 hodin. Frekvence 1, zprávy.
7: A s nimi ve studiu aktuálně připravený Ládě Jakub. Hezké odpoledne.
8: Krásnou sobotu s datem 13.6. V neděli začínají platit pozměněné letní jízdní řády vlaků i autobusů. Lidé si připomněli vyhlazení obce Lidice na Kladensku. A letní filmová škola Uherské Hradiště bude promítat Polanského filmy a ocení Jiřího Labuse. Tady jsou detaily. V neděli začnou v České republice platit pozměněné takzvané letní jízdní řády vlaků i autobusů. Nová nebo staronová spojení hlásí České dráhy a společnost Arriva zase udává novinky na linkách autobusů, jak říká mluvčí společnosti Jan Holub.
9: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
8: Společnost RegioJet žádné změny v jízdních řádech autobusů ani vlaků nehlásí. Lidé si v Lidicích na Kladensku připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 lidických obyvatel. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších dětí z Lidic a desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Mimo jiné místopředsedkyně vlády Alena Schillerová a předseda senátu Miloš Vystrčil. Akce byla stejně jako v předchozích letech bez projevů. Celkem se jí zúčastnilo několik stovek lidí. Význam připomínání zločinu, který byl v Lidicích na Kladensku spáchán, opět v současném kontextu roste, řekl ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Pohřeb Zdeny Mašínové, která zemřela ve středu v 92 letech v Olomouckém domově pro seniory, se bude konat ve čtvrtek, a to v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou už upoutána na lůžko. Letní filmová škola v Uherském Hradišti letos promítne filmy francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Filmové delegace opět přivezou české i slovenské novinky a každý rok pořadatelé udělují několik výročních cen Asociace českých filmových klubů. Pokračuje programový ředitel přehlídky Jan Jílek.
10: Tak pokud jsme loni dali výroční cenu Oldřichu Kajzerovi, tak myslím, že dává smysl a je na nejvíc logické letos ocenit Jiřího Labuse, který má obrovskou filmografii, nejenom těch hlavních a ikonických rolí, ale i hodně vlastně vedlejších. Ostatně i svoje dva české lvy má za vedlejší role, za film Klauni a Amerika. Ale já třeba osobně si na něm hodně vážím toho, že je velmi otevřený spolupráci vlastně s mladými začínajícími filmaři.
8: Program festivalu je rozdělený do 5 základních bloků, a to historie, současnost,

0: Československo. Hosté a AČFK uvádí. Návštěvníci podle ředitele uvidí víc než 160 filmů. Stejně jako loni představí festival výběr filmů z Afriky a filmové novinky z východní i střední Evropy. Zájemci uvidí i snímky francouzského filmaře Bertranda Blieira nebo americké nezávislé filmy z 90. let. V programu nebudou v Uherském Hradišti chybět ani snímky spjaté s kostýmní výtvarnicí, scénáristkou a režisérkou Ester Krumbachovou. Slalomářka Martina Sadková skončila třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v Augsburgu. Získala medaili ve druhém závodě za sebou, navázala na týden staré druhé místo z Prahy.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Jaká bude neděle? 14. června. Bude hodně oblačná, čeká nás hodně mraků, ale zaprší z nich jen málo, a to hlavně na severu. Na jihu bude slunečno nebo proměnlivo a až 22 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Stále připomínáme zavřenou dálnici D2, tedy tu na Brno a Bratislavu. Zůstává i 10,5 hodiny po nehodě zavřená v obou směrech. Hasiči vyprostili těla obou zemřelých šoférů kamionů po požáru, ale pokračuje úklid silnice a plné jsou i objížďky. Proto využijte objížďku po sousední dálnici, tu přes tu vídeňskou, tedy D52. Přejme šťastnou cestu. No, slovo má opět Tomáš Fíla.
2: Já vás zdravím i 6 minut po čtvrté na Frekvenci 1 a musím říct, že v této hodince přivítáme celou řadu významných hostů. Chybět ve vysílání nebude třeba herec Petr Buchta, podíváme se také za Jaroslavem Duškem. No a v neposlední řadě tady máme spousty skvělé muziky. Whitney Houston, George Ezra, anebo právě teď Poetika a jejich půlnoc.

camera.

0: Whitney Houston na frekvenci 1, to 16 minut po čtvrté. V každém případě v této hodince sem zavítá host, který si přišel povídat s Mírou, tedy s Lubkou a s Márou, a nebyl jim nikdo jiný než Petr Buchta. Zajímavé otázky mu kladly, tak si některé z nich připomeneme. No a také se vypravíme za Duškem, protože právě tenhle ten úžasný herec je i samozřejmě velký guru a bude mít svá představení, která jsou vždycky beznadějně vyprodaná. Tak my budeme informovat o tom, samozřejmě kam na ní můžete vyrazit pěkně s předstihem, abyste to všechno hezky stihli. Do té doby si budeme hrát jen to nejlepší z muziky, připravujeme také aktuální pohled na silnice s Láďou Jakubem, no a Sting, Ingrid a nebo Eva Farná, to vše už za malou chvíli tady u nás na Frekvenci 1.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne. Počínáme dobře.
2: Přepracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Frekvenci 1. Máme tady půl pátou a to značí jediné, že se mnou ve studiu je opět Láďa Jakub.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A pozorní, buďte na D1, tam totiž někdo ztratil kufr a okolo něj jsou poházené věci okolo. Pozor na D1, tak ještě hledáme, kde nám to vypadlo. Je to kousek od Vyškova předměstí, takže ve směru z Brna přes Vyškov na Ostravu, Vyškova předměstí na D1, pozor na rozházený kufr a věci okolo na vozovce. Pozorní, buďte i na D5, na 16,5 kilometru od Plzně na Prahu, tam máme zase poruchané vozidlo. Okres Nymburk, Středočeský kraj, hlásí u Vrbové Lhoty na silnici 329 v sobě dvě osobní auta. V okrese Zlín se bouralo u obce Ostrata na silnici 4913. Hlášená je havárka cyklisty se zraněním. No pozorní buďte i na Břeclavsku, kde máme vážnou nehodu v Mikulově na Vídeňské třídě. V sobě jsou dvě auta a probíhají tu odklízecí práce. Je to nehoda s únikem oleje, takže to může na místě klouzat, na místo kromě policie záchranky míří i hasiči. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
0: Ty jsi zmiňoval, že někdo ztratil kufr po cestě. Já si říkám, ten bude strašně překvapený, až jako dojede a zjistí, že ten kufr nemá. Teď v tom si člověk vozí samý důležitý věci, že jo? Oblečení, hygienu, všechno,
2: přesně,
0: co potřebuje.
2: Tak. No, tak jako bohužel, no. Tak hlavně, že mu zbyl ten kufr u toho auta.
0: No tak takhle, ztratit kufr od auta, jako tak to už by bylo samozřejmě mnohem horší. No tak hlavně dávejte na silnicích pozor. My tady za malou chvíli přivítáme Petra Buchtu, herce, který jsem přišel v týdnu si povídat s Lubkou a Márou. A máme pro něj zajímavé otázky, které se budou trošku týkat i dopravy. Teď si dáme ale

0: Tak to byly Starship na frekvenci 1, 6 minut po půl páté. No a protože v týdnu jsem za námi přišel karvinský herec Petr Buchta, tak se ho Lubka z Máru zeptali, jaký je řidič?
1: Já jsem velký milovník aut. Leč v tom provozu, který je plný lidí, se někdy bojím do něj vydat. Ale auta mě baví.
2: Jo, prostředníčky zvedáš, když řídíš.
1: Ne, vůbec.
2: Ne, seš klidnej.
1: Ne, já právě fakt dodržuju rychlost. Kde je 50, tak tam jedu 50.
2: Takže prostředníčky zvedají jiní.
1: To spíš. A já to mám spíš takové, jako že si říkám, když tady je pro boha 50, tak jako kam spěchat. A to samé i na té dálnici mi přijde jako tak dobře, tak tam budete o 10-15 minut dřív, anebo budete o 10-15 minut dřív někde jinde, odkud už se nevrací. No, jako. Takže prostě je za mě důležitá ta bezpečnost. No.
3: Takže místo prostředníčku děláš takové to klasické italské.
1: Ne, já dělám, aby se
0: Tak jste to slyšeli sami, celý rozhovor si můžete také poslechnout na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1 a my jdeme dál za muzikou. Lucka Bílá, také Pet Shop Boys anebo Ray Dalton jsou připraveni tady v playlistu u nás na Frekvenci 1.

přesně 3:45. Co byste řekli na takový tip na rychlo detox před plavkovou sezónou? Se to rozhodně bude hodit. Co jíst, aby bříško se sploštilo a tělo vypadalo mladší? No tak pojďme na to. Bobulovité ovoce je malé, ale šikovné borůvky, maliny nebo ostružiny. Obsahují hodně vitaminů A, B, C nebo E, podporují trávení, pomáhají tělu bojovat se stresem a zároveň ho krásně pročistí. Navíc díky vysokému obsahu vlákniny zasytí, takže nebudeme mít tendenci hřešit u sladkostí. Řapíkatý celer potom doslova hubnete. Je to taková nenápadná zbraň s více než 90% vody a minimem kalorií a je ideální pro odlehčení jídelníčku a co víc, obsahuje takzvané negativní kalorie, což znamená jedno jediné, že tělo spálí více energie na jeho trávení, než kolik sama surovina dodá. Skvěle čistí ledviny, podporuje trávení a osvěžuje tělo. Vodní melon, ten nám zase dodá hydrataci, detox a osvěžení v jednom a avokádo, to je detox pro játra a zázrak pro pleť. Citron, ten nejen osvěží, ale detox, který nám nabudí, tak ten si můžeme dopřát v jedné skleničce krásně s vodou. Po ránu se to doporučuje pít. No a pak samozřejmě zelený čaj, ochrana proti stárnutí a osvěžení do horkých dnů. Ten se opravdu hodí. Tak co z toho máte pravidelně ve vašem jídelníčku? Já doufám, že všechno. A pokud ne, tak jsem rád, že jsme to mohli zmínit, protože jsou to všechno věci, které jsou nejen dobré, ale jsou fajn a ještě nám prospívají. Marek Ztracený už za malou chvíli tady u nás na Frekvenci 1.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
4: No a se mnou ve studiu i Láďa Jakub. Hezké odpoledne.
5: Krásné víkendové odpoledne. Na jihu Evropy se zabil český motorkář. Řidiči mířící do Chomutova se nemůžou dočkat prázdnin. A ve Zlínském kraji máme velkou leteckou slávu. Všichni míří na Uhersko-Hradišťsko. Další Čech zemřel v Alpách. Na severu Itálie přišel životu města Bolzano 38-letý Čech. A to potom, co s motorkou narazil na silnici do svodidel. Jeho spolujezdkyně utrpěla vážná zranění a byla převezená do nemocnice v Bolzánu. Informuje o tom místní deník Alto Adige. Už se to blíží. Dárek všem řidičům na severočeském Lounsku a středočeském Kladensku. Přibližně do měsíce na začátku letních prázdnin začnou šoféři jezdit po první části aktuálně budované dálnice D7 Praha-Chomutov. A to mezi Louny a Slaným na Kladensku. Ředitelství silnic a dálnic počítá s tím, že zprovozní 7 kilometrů dlouhý úsek mezi Panenským Týncem a Kutrovicemi na pomezí Ústeckého a středočeského kraje v polovičním profilu. Moravskou metropoli čekají dopravní komplikace. Dopravní podnik v Brně bude v létě opravovat dva úseky na tramvajové trati do Bystrce a taky trať v Reneské ulici. Obě opravy způsobí změny v dopravě, a to až do konce srpna. Linky jezdící po Reneské ulici budou jezdit odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou třídu. A z hlavního nádraží na Křídlovickou pojede autobusová linka X. Jako vevní opravu dopravu do Bystrce popsal dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitel.
6: Omezení provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabovřesky. Bude tam několik etap. O prázdninách to ovlivní provoz tramvajových linek 1, 3 a 10. Všechny ty bystrické tramvaje skončí ve smyčce Rakovecká, protože v tom návazném úseku na Ečerovu budou probíhat dvě akce, a to oprava tramvajové trati k zastávce Kubíčkova a finální přestavba tramvaj smyčky Ečerova, což souvisí s prodloužením tramvajové trati na Kamechy.
5: Zatímco v Brně na Reneské se začne pracovat 27. června, na Bystrcké trati až 5. července. Leteckou slávu mají dnes na Slovácku. Stovky automobilů zaplnili dnes rozlehlé parkoviště u letecké továrny Aircraft Industries v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Další zaparkovaná vozidla lemovala příjezdovou silnici od bývalého letu až do Kunovic a tisíce návštěvníků proudili do areálu podniku. Ten totiž slaví 90 let existence a v rámci tohoto kulatého jubilea otevřel návštěvníkům brány. Objevil se tu třeba i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Aircraft Industries je největším českým výrobcem civilní letecké techniky. Spolu s výrobou letadel se podnik věnuje i jejich údržbě a provozuje také mezinárodní letiště Kunovice. Den větru, tak ten dnes zase zájemců otevřel větrný park u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Ten je se 13 stožáry druhým největším v České republice. Loni parku česko-polské hranice pod Jizerskými horami dodal do sítě přes 60 gigawatt hodin elektřiny, což odpovídá přibližně polovině roční spotřeby všech domácností nedalekého Liberce. Pro obyvatele Hrádku nad Nisou je elektrárna i přínosem, jak říká mluvčí radnice Eva Jiříčková.
7: Hrádek nad Nisou dostává od provozovatele větrných elektráren ročně kolem 2 milionů korun. Peníze jdou do fondu rozvoje Václavic a Uhelné, které jsou projektu nejblíž. Obyvatelé osad mohou z projektu získat peníze na hospodaření s vodou, čistírny odpadních vod, zvyšování kvality bydlení nebo na instalaci zabezpečovacích systémů a podobně. Město nechalo

0: peníze z fondu obnovit třeba kapličku v Uhelné, vybudovat altán ve Václavicích nebo obnovit tamní hřbitov.
1: Podle České společnosti pro větrnou energii je právě návštěva lokalit, kde mají lidé s větrníky dlouholeté zkušenosti, nejlepším lékem na obavy z negativních účinků elektráren nejen tady na severu Čech. Kolem větrníků stále přetrvává řada mýtů, které často nemají reálný základ nebo vycházejí ze zkušeností se staršími technologiemi. Osobní návštěva tak podle odborníků dává lidem možnost udělat si vlastní obrázek. A tenista Jiří Lhéčka v dnešním semifinále ve Stuttgartu nastoupí proti Benu Sheltonovi z USA. Nejvýš nasazený hráč v dohrávce čtvrtfinále porazil 4-6, 6-3 a 6-4 Shoa Shimabukura z Japonska. V pátek byl duel přerušený po prvním setu.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Pozor, v noci klesnou teploty jen až k 7 stupňům Celsia, bude tedy docela zima. No a co přes den? V neděli odpoledne bude hodně mraků, zaprší z nich sice docela málo a jen na severu, ale přesto s nimi počítejme. No a na jihu bude nejvíc až 22 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: D2 na kilometru 11 v obou směrech, tedy jak na Brno, tak na Břeclav a Bratislavu, stále uzavřená, i když každou chvíli by se měla alespoň částečně otevřít. Policie dopravu odklání na Charlice a Blučinu. Nebo to rovnou vezměte přes vídeňskou dálnici D52. Nehoda tří osobáků přerušila provoz na silnici první třídy 43 ve východních Čechách mezi Opatovcem a Lanškrounem. Podle policie byli tři lidé převezeni do nemocnice, doprava je odkloněna na objížďku. Policisté u řidičů vyloučili dechovými zkouškami alkohol, ale stále příčinu a okolnosti vyšetřují. Uzavírka bude trvat asi do 17:30. A ještě z D1 Praha Brno před Jihlavou se nám to štosuje na kilometru 107 až 111, je zdržení, na silnici se pracuje. Bezpečně dojeďte. Pochopitelně s Frekvencí 1 a Tomášem Fílou.
3: 7 minut po 5 odpolední, tady startujeme do další hodinky a mě by, Láďo, zajímalo, takhle před letní sezónou, máš už probrané jako šatník, máš nějaké oblíbené kousky, které rád nosíš?
1: No, mám je oblíbené, ale probraný to nemám, já v zimě mám ještě spoustu zimních věcí.
3: Jo, takhle, ty furt jako čekáš, že by se ještě mohlo stát,
1: sníh,
3: že?
1: Sníh a tak. Ne. Ono je to jeden den sníh, druhý den parno, takže není nic vyloučeného, takže já mám plnou skříň ještě.
3: No, my v každém případě už za pár minut nakoukneme do šatníků koho jiného než ikon módního světa, a to Francouzek. Co v něm stále mají a co je pro letošní sezónu šik, co by žádné dámě v něm nemělo chybět. A jsou to věci, které si myslím, že většina z dám tady u nás v České republice má. Tak prozradíme za malou chvíli víc. Teď už startujeme ale k muzice. Ace of Base, MiG 21 nebo David Guetta a One Republic. We'll be right back.

0: to nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

žene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: Frekvenci 1, Beautiful Life, přesně 17 minut po páté. No a my už teď míříme za nadcházejícím letem. I když počasí za okny ho ještě úplně nepřipomíná, tak já věřím, že i letos si užijeme dostatek slunčka a samozřejmě musíme být šik, to chce něco pěkného na sebe. No a kde jinde se inspirovat, než samozřejmě od Francouzek, protože ty zkrátka a dobře mají k módě blízko, ty tím žijí a mají to tak nějak pod kůží, jak se říká. Vybrali tři kousky, které jsou in a které rozhodně v letošní sezóně budou přesně takové, jaké mají být. A co tedy Francouzky považují za ten absolutní hit letošní sezóny? Jaký ten kousek by neměl chybět v šatníku žádné dámy? Pojďme se na to podívat. Za prvé, romantické šaty. Díky návrhářce Coco Chanel má spousta žen po celém světě v šatníku takzvané malé černé. Moderní Francouzky si ale s touto strohou klasikou nevystačí. A stejně tak, jako spousty dalších milovnic módy, si oblíbili hravé šaty s potiskem, které vypadají skvěle jak s podpatky, tak s ležérními žabkami. Takže veselé letní šaty, ty budou in. Druhý kousek, sako, které zachrání každý outfit. Kouskem, kterého se francouzsky neochvějně drží, je také oversize sako. S oblibou ho přehazují přes lehké šaty, o těch jsme se bavili před chvílí, ale nosí ho i k džínům všech možných střihů. No a tím třetím ikonickým kouskem, s kterým rozhodně v letošní sezóně nemůžete udělat chybu, jsou kalhoty v pánském stylu. Většina Francouzek spoléhá na dobře střižené oblekové kalhoty, které rozhodně nemusíte nosit jen s ladícím sakem. Můžete si k tomu vzít třeba basic tričko, pletenou vestu, která outfitu dodá takovou jako lehkost a ubere na formálnosti. Kalhoty inspirované pánským šatníkem samozřejmě pořídíte v celé řadě barev, ale pokud plánujete investovat jen do jedněch, vsaďte na neutrální odstíny. Tak jak bude vypadat ten váš letní šatník? To už samozřejmě necháme na vás, ale co je jisté, je to, co tady pro vás máme připravené z hudebního hlediska. Oceán, Sugar Babes, Luis Capaldi, to vše už za malou chvíli, stejně tak jako Kraus s Blondýnou, už se na ně moc těším, tak teď pojďme dál.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Minutu po půl šesté dospíval Petr Muk a skupina Oceán na Frekvenci 1 a my míříme na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Já vám přeju krásnou cestu. V 17.31 od rána byla dálnice D2, československá D2 na 11. kilometru u Brna zavřená kvůli tragické nehodě kamionáků. Teď už je plně průjezdná jak na Brno, tak na Břeclav a Bratislavu. No ale kolony jsou na D1 z Prahy na Brno u Jihlavy, za Jihlavou, pracuje se na silnici. Zdržení ale jen na 15 minut. Tak ať vám to dál dobře jede s frekvencí 1.
0: No a samozřejmě my frčíme dál a budeme vám posílat do toho sobotního odpoledne jen to nejlepší z muziky. Chybět nebude Kool & The Gang, to vše už za malou chvíli. A také Jan Kraus s Blondýnou. Tentokrát se mrknou na bytovou politiku. A Jan Kraus má, musím říct, radikální, jasné, stručné řešení.

0: půl šesté, no a před námi Kraus s Blondýnou. Tentokrát mrknou na bytovou politiku a mají řešení.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Co vy na to?
3: No tak na to mě neužije, Miluško. Já jako bohužel musím použít odpornou frázi, to za mých časů. Já jsem jaksi přišel do poměru, kdy se o bydlení ani neuvažovalo, protože to byla manost. Druhá věc je, já si myslím, že je ohromně přeceňovaný ten nárok na to bydlení. Oni dokonce by chtěli, aby bylo zařazený mezi lidský práva bydlení. Já jsem říkal, pokud to bude možný v křovinách, tak jo. Ale já si myslím, že umožnit bydlení má být lidský právo, abyste nezůstal na ulici. Ale bydlení neznamená mít byt. To je velký rozdíl. To je, jako byste mohla říkat, že nebudete jezdit městskou dopravou, že chci, aby ten autobus byl váš, jako ten, co to krade v Norsku. Možná to proto krade. To je jaký ultrasocialista.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
0: No a my už opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Brian Adams, Peter Rich Project nebo Ed Sheeran, právě teď jsme Frekvence 1. Tak si to pojďme krásně při tom sobotním odpolední společně užít.

0: Brian Adams na rádiu Frekvence na 3 minuty po 6:15. No a ode mne taková pozvánka. Mrkněte na web Frekvence 1, protože tam už teď máte aktuálně všechny datumy a místa, kam se v létě o prázdninách vypravíme na radiokempy. Jenom taková malá ochutnávka, chyběte nebudou hned na tom prvním 8. července v kempingu Rožnov pod Radoštěm, třeba opět a Radeček Trio, ale čeká nás také Xindl X, Michal Hrůza, Marpo, Miraj, Pokáč a spousty dalších. Tak mrkněte na náš web, ať si můžete naplánovat léto a třeba se někde potkáme. Rozhodně to bude stát za to.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Dáš se dál, až mi odpověď daj, že když jsi všude zdejší, všude je fajn. Ty největší
1: hity posledních let.

0: až do 16. června. Kaufland.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A se mnou opět ve studiu připraven Láďa Kubeské odpoledne.
4: Hezký víkend Čechy, Moravo i Slezsko. V Itálii se zabil český motorkář. Opava má zase svůj prvorepublikový obchodák Breda. A Číňané tvrdí, že je k v moři šplhují želvy a ryby. Kajakář Josef Dostál získal na mistrovství Evropy stříbro, a to v závodě na 500 metrů. Na šampionátu v portugalském Montemoru Oveo prohrál o 28 setin sekundy s překvapivým vítězem Polákem Alexem Boruckým. Olympijský šampion Dostál získal 8. evropskou medaili. Gratulujeme. Další Čech zemřel v Alpách. Na severu Itálie přišel u města Bolzano 38-letý Čech o život potom, co s motorkou narazil na silnici do svodidel. Jeho spolujezdkyně utrpěla vážná zranění a byla převezená do nemocnice v Bolzánu. Informuje o tom místní deník Alto Adige. Slezská metropole má zase svůj tradiční obchodák. Dnes odpoledne se v Opavě otevřel slavný obchodní dům Breda. Klenot meziválečné architektury má ale nový kabát a novou funkci. Dočasně nabízí prostor pro kulturní akce. Jen ale opravdu dočasně. Po další přestavbě totiž mají v budově vzniknout kanceláře. Lidé se kvůli bezpečnosti bohužel nedostanou ale do proslulého prostoru s kopulí. Podle ředitelky centra budou ale moct alespoň nakukovat. Parku 360 v Hradci Králové pokračuje 31. ročník festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou předposledního dne akce, která začala ve středu, je americká zpěvačka Halsey. Za 10 let stihla získat řadu ocenění, včetně 3 cent Billboard Music Awards a 3 nominací na cenu Grammy. No a na východě Čech ještě zůstaneme. Chrudim chce obnovit éru letního kina. Vyslyšel tak volání neziskového spolku, který chce zachránit kulturní dědictví tohoto východočeského města.
5: Plány na rozsáhlou rekonstrukci areálu, v němž kino je, existují už zhruba 10 let a bude je nutné přepracovat. Vedení města chce proto oslovit autora studie, jehož návrh zahrnoval celé území mezi řekou a Náhonem. Ukázalo se totiž, že původní plány počítali se snížením kapacity hlediště o stovky míst, ale radnice chce zachovat místa pro všech 500 diváků. Ještě se prý musí najít cesta na zlevnění projektu, který by probíhal na etapy. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Je to paranoia Číňanů, anebo na to něco opravdu bude? V moři jsou prý špionážní ryby a želvy špionky. Zahraniční rozvědky využívají želvy a ryby vybavené senzory ke sběru citlivých dat a mapování podmořských zón čínského pobřeží. V pátek to podle agentury AFP uvedlo čínské ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích nazvaném V hlubinách moře se proudy chvějí. Rozvědky podle Pekingu používají i další nové špionážní vybavení a čínští rybáři by proto měli být ostražití a hlásit veškeré podezřelé předměty, které na moři najdou.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: V noci bude jen 12 až 7 stupňů, ven se na zábavu třeba teple oblečte, přes den bude do 22, nejtepleji opět na Slovácku a na Pálavě. Celé zemi bude hodně mraků, je odpoledne ve Slezsku, na severu Moravy a na severu Čech, z toho může i něco spadnout.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Od rána nám stála československá D2 u Brna na 11. kilometru. Uzavřená byla kvůli tragické nehodě dvou kamionáků. Teď už je plně průjezdná jak na Brno, tak na Břeclav i Bratislavu. Kolony jsou ale na D1 z Prahy na Brno u Jihlavy. Pracuje se tam na silnici, zdržení ale však jen na čtvrt hodiny. Tak ať vám to dál, dobře jede s Frekvencí 1. No a 4 minuty po 6. hodině stále s Tomášem Fílou.
3: Já vás samozřejmě zdravím od mikrofonu a my v této hodince si připomeneme našeho dalšího hosta, který jsem v týdnu přišel na rozhovor, a tím byla středočeská herečka Sára Rychlíková. Na co jsme se jí zeptali, to prozradíme už za malou chvíli, ale také si budeme povídat a řekneme si o jednom zajímavém projektu, a to je podzemní město, v kterém žijí lidé déle než 70 let. Láďo, co ty a žít pod zemí? Bavilo by tě to?
4: Ne, já potřebuji světlo a teplo, tam je zima a tma.
3: No,
4: ale takhle, na chvilku bych se podíval, to je pravda.
3: Jako myslím si, že atrakce to musí být veliká, no to ale jo. Představit si, že takhle člověk žije a přesto to na naší planetě je a funguje to už desítky let. My teď ovšem startujeme k tomu nejlepšímu z muziky, jim Aymeny anebo Krištof, právě teď jsme Frekvence 1.

0: čtvrt na sedm, no a my se přesuneme teď do středu Austrálie. Na začátku hodiny jsme tady hovořili a bavili jsme se o tom s Láďou Jakubem, jestli by si dokázal představit žít pod zemí a vězte, že opravdu to jde a to není nějaká víkendová záležitost, prostě taková jenom zajímavost, okořenění si života. Jedná se opravdu o město, které vzniklo ve středu Austrálie v naprosté pustině a to díky úplné náhodě. V 50. letech tam totiž putoval syn se svým otcem a když syn pro svého otce hledal nějakou vodu, tak narazil na opál. Samozřejmě opál je drahokam, který posléze přilákal do této oblasti horníky, kteří tady začali ty opály těžit. No a tak se začaly tvořit různé štoly a komory pod celou touto oblastí. Ovšem, vedra, která tady dosahovala, tak měla kolem 57 stupňů a to v tom se opravdu žít nedalo ani ve stanu, protože ty teploty tady byly velmi vysoké i v noci. A tak si lidé začali pomalu budovat vlastně v těch už vykopaných štolách prázdných různé příbytky a zjistili, že teplota je tam konstantní, zhruba nějakých 25 až 27 stupňů a nepotřebují k tomu vůbec žádnou klimatizaci. No a protože život právě v tom podzemí tam byl velmi únosný, tak postupně to tam začali osidlovat. Dnes jich tam žije více jak 700 a sluneční svit, který tam je pořád neustálý, tak začínají díky moderním technologiím využívat na výrobu elektřiny a vody té mají dostatek právě z hlubin země. Tak co na to říkáte? Dokázali byste žít v podzemí a dokážete si vůbec představit, že byste takhle mohli fungovat? No, očividně to jde. Není to asi pro každého, ale myslím si, že za zvážení to stačí a takový třeba víkendový pobyt v podzemí, to by jistě byl krásný zážitek. V každém případě už za malou chvíli Dermot Kennedy anebo Atomic Kitten jsme Frekvence 1.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
4: To nevím.
3: Božího, je to problém.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Otázka na tu pohádku. Se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
2: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Wind of Change a skupina Scorpions na frekvenci 1 přesně v 6:30. V týdnu sem za námi přišla středočeská herečka Sára Rychlíková, kterou můžete navštívit například ve Vinohradském divadle, jinak známe ji ze seriálu Markovič Straka. Ve filmech hrála například v Bangru nebo také Jak přežít svého muže. Jak se nám to mohlo stát? To je vlastně loňský počin. No a my jsme se Sáry zeptali, proč si dala detox od sociálních sítí, které jsou tak populární a všichni na nich frčí.
1: Dala jsem si ho po 2 letech na DAMU, protože moje maminka mi říkala od 16 let, že jsem závislá a že mě někde zavře. Myslím si, že teď je závislá ona teda, ale dala jsem si ho po 2 letech, kdy mi připadalo, že si víc s lidma píšu, než s nima mluvím. A byli to lidi, kteří bydleli třeba kousek ode mě, nebo si myslím, že jsme na sebe měli čas. A mně připadá, že už jsme si zvykli na to, že je vlastně nějak snazší si napsat nebo zavolat, než si říct, hele, pojď dolů i na těch 25 minut. Takže já jsem udělala tohle, vytřídilo se mi pár přátel, pár lidí a já jsem si zároveň odpočinula a byl to dobrý krok, asi 1,5 měsíce. Tak jsem to měla po roce taky, ale to nebylo jako kvůli nějaký změně, jenom jsem to nechtěla.
0: No v každém případě odpočinout si od sociálních sítí to rozhodně není nic špatného a vlastně odborníci to doporučují úplně všem. Nebuďme na nich závislí, komunikujme spolu, choďme spolu ven do přírody, na výlety, posedět, dejte je to tak hezké. No a pokud právě někde jste a trávíte čas s přáteli a posloucháte u toho Frekvenci 1, tak my vám samozřejmě budeme hrát jen to nejlepší z muziky. Máme tady připravenou Kim Wilde.

0: čtvrtě. Ve 6:45 Láďa Jakub připravuje aktuálně čerstvé zprávy, no a jednu zajímavost můžeme malinko odtajnit. Představíme vám muzeum, které vzniklo na Litoměřicku, ovšem čeho se bude týkat, no nečekali byste to, ale je to tak, opravdu. Muzea dnes můžou tvořit i úplně běžné věci.
1: Tak když spolu spíš.

0: zdravé hospodaření nebo osobní odpovědnost patří k 10 aktualizovaným ideovým hodnotám ODS, kterou dnes představila strana pod názvem Modrý konex Občanské demokratické strany. Definitivní podobu získá do konce roku po schválení výkonnou radou, uvedl její předseda Martin Kupka na ideové konferenci ODS. Výstupy z ní pak budou podle Kupky přetavené v nový stranický program. A návrhy, které zazněly na dnešní konferenci ODS v Praze analytici, které jsme oslovili, vesměs hodnotí jako správně nastavený směr. Upozorňují ale na složitost jejich praktického prosazování a na rizika spojená s některými opatřeními. Místopředseda sněmovny a stínový ministr financí Jan Skopeček dodal, že ODS by měla usilovat o nižší daňové zatížení práce. Výpadek příjmů ve státním rozpočtu by podle něj mělo nahradit zvýšení podílu ze spotřebních a majetkových daní. Lidé si dnes v Lidicích na Kladensku připomněli 84. výročí vyhlazení této středočeské obce. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších dětí z Lidic a desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Mimo jiné i místopředsedkyně vlády Schillerová a předseda senátu Miloš Vystrčil. Akce byla stejně jako v předchozích letech bez projevů. Celkem se jí zúčastnilo stovky lidí. Význam připomínání zločinu, který byl v Lidicích spáchán opět v současném kontextu, podle ředitele památníku Lidice Eduarda Stehlíka roste.
1: Před pár lety jsme si mohli myslet, že vzpomínání na lidické mrtvé je věc vzdálená, protože jsme začali brát mír v Evropě jako samozřejmost. A jsme svědky už pátým rokem, že to ta samozřejmost není, ne tak daleko od nás. Opět umírají civilisté, opět jsou děti odvlékány kamsi na převýchovu. A tím si myslím, že význam Lidic roste, protože si musíme uvědomit, že svoboda a mír opravdu nejsou zadarmo.
0: A ze středních Čech rovnou na západ. Stavba nového operačního střediska pro všechny složky integrovaného záchranného systému začne co nevidět v areálu krajského úřadu v Karlových Varech. V nové budově zasednou policisté, zdravotničtí záchranáři, hasiči i karlovarští městští strážníci. Přímý kontakt bude mít středisko taky na další města v Karlovarském kraji a na armádu České republiky. V Sulejovicích na Litoměřicku dnes otevřeli první muzeum cihel v České republice. Ve sbírce je kolem 800 kusů. Součástí expozice jsou cihlářské vozíky a návštěvníci uvidí i film o historii cihlářství. V řadách cihel, které jsou i venku na dvoře úřadu, najdou pozorní turisti cihly s obrácenými písmeny a různými vadami. Podle starosty Sulejovic Jana Masopusta jsou mezi sběrateli ceněné kusy, na kterých je stopa zvířete.
2: Máme tady v současné době už zhruba 750 cihel, sbírka se nám stále rozšiřuje. Není to už dneska jenom o těch starých kouscích, ale jsou to vlastně i kousky, které mají svou jedinečnou hodnotu, protože některé nápisy mají obrácená písmenka. A pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
0: Muzeum cihel v Sulejovicích na Litoměřicku je otevřené v době provozu úřadu nebo na objednávku. Přinést sebou můžou lidé i cihlu do sbírky. Leteckou slávu dnes měli na Slovácku. Stovky automobilů zaplnili rozlehlé parkoviště u letecké továrny Aircraft Industries v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Další zaparkovaná vozidla lemovala příjezdovou silnici od bývalého letu až do Kunovic a tisíce návštěvníků proudili i do areálu. Slavil totiž 90 let své existence a v rámci kulatého jubilea otevřel návštěvníkům brány. No a Aircraft Industries je největším českým výrobcem civilní letecké techniky. Spolu s výrobou letadel se podnik věnuje i údržbě. Provozuje i mezinárodní letiště Kunovice. Kvalifikaci na velkou cenu katalánska vozů Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. 28-letý Brit porazil na trati v Barceloně o 64 tisícen sekundy krajena Lewise Hamiltona z Ferrari. Třetí byl Russellův týmový kolega a lídr mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Bude hodně mraků, alespoň v neděli odpoledne. Sem tam přeháňka nás čeká ve Slezsku, na severní Moravě a v severních Čechách. Teploty ráno jen 7, odpoledne 22, a to hlavně na jihovýchodní Moravě.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A dobrá zpráva, z dálnice D2 je už plně průjezdná, tak šťastnou cestu. No a jaká je víkendová večerní nabídka Frekvence 1? Máme pro vás od 20 hodin party mix pro vaši party. No a nebo hned teď si zaspíváme česky a slovensky s Janou a Mikešem.
3: Česká hitparáda Frekvence 1.
4: Jana Knížková
3: a Roman Mikeš.
5: O la la la la jidi.
6: O la la la la jidi.
5: O la la la la jidi.
6: O la la la jidi.
5: O la la la jidi. Also erste Hitparaden.

0: in Deutschland ist. Tak, no.
1: Damen, já nevím německy.
0: Meine Damen und Herren.
1: Meine Damen, já umím jenom.
0: Ne, my jsme vám chtěli říct, že...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: A je jich, ano, je jich 10, přesně tak, 10 interpretů. Všichni jsou z Německa.
1: Takže vítejte u České
0: hitparády. Máme takovou speciální parádu. Ne, nic takového nebude. My jsme jenom zajodlovali, protože jsme byli v zahraničí si zajodlovat na takovém výletě. Tak a pojďme si říct, co nás dneska čeká.
1: Pojďme si říct nejprve, kdo nám vypad. Budeme se loučit a to je pro mě teda velký zklamání. Jsem z toho strašně rozesmutnila, protože nám vypadla Charlotte Gott In Too Deep.
0: To je docela škoda, ta písnička byla taková světová, taková fakt popově dobře udělaná. Charlotte, je nám to líto, ale ty přijdeš určitě s něčím novým.
1: Taky máme tady tip číslo 1 z minulého týdne od Elánu, Večně milovaná.
0: No, Eláni už nejsou co bývali, no je to tak. Oni dokonce tady jsem někde četl ten článek, jakože se loučím si, že tady měli nějaký koncert a byl ten titulek byl Eláni zahráli a to je dost už v České republice, nebo poslední koncert v České republice.
1: Jakože finito.
0: Takovýho, no, ale nevím, jestli to není úplně jako jenom taková.
1: Jestli to není takzvaný hoax, jak se říká.
0: Tak, hoax.
1: Tak, pojďme si ale říct, co máme nasazeno jako novinku číslo 1.
0: Tip číslo 1 je dovolená a Xindl X. Tak pojďme si říct, že na dovolenou vezmeme koho? Xindla X. On vydává letní single pro každého, kdo se nemůže dočkat zaslouženého volna. Za každým úspěšným mužem stojí žena.
1: Která balí na dovolenou.
0: Která potřebuje dovolenou. A píseň dovolená, no, kterou napsal zpěvák Xindl X díky inspirativním slovům své ženy, je ultimátním slibem pro všechny drahé polovičky, že se jednou na takovou dovolenou dostanou. Mm. A tím se všechny problémy vyřeší, alespoň po dobu dovolené. Nebo alespoň po dobu písničky.
1: Zubnul Xindl X, viděl jsi to?
0: Já vím, no, závidím mu to. No,
1: ale on jsem někde četla, nevím, jestli to taky zase není hoax, že hubne pomocí těch...
0: Kouzelného prutku.
1: Těch injekcí.
0: Jo, já to znám, no. A to já nechci dělat tyhle ty věci, já prostě...
1: Třeba na to dojde.
0: Já si myslím, že ne.
1: Nedojde?
0: Já myslím, že ne. Já znám jiný injekce, který se nemusíš píchat, a jsou výborní.
1: No, ale neubne to.
0: Šumí to.
1: Tak já se tomu proseku.
0: Ano,
1: tak, pojďme si říct, co je typem číslo 2, neboli novinkou číslo 2. Post-it. Post-it. Ve své novince oživují démony mládí. Geronimo je symbolem neskrotného boje v nás. Pražská skupina vysílá do světa tuhle novinku. Nejde jenom o další rokový single, jde o hluboké osobní ohlednutí zpěváka za divokými stavy mládí a vnitřními bitvami, které ho formovaly. Jako symbol neskrotnosti si kapela vypůjčila jméno legendárního indiánského náčelníka.
0: Mezi... Tak to bude Geronimo.
1: Sorry, Geronimo.
0: No, to bude Indian Geronimo, to je jasný.
1: Jo. Text skladby vznikal jako upřímná reflexe minulosti. Takže se podíváme do minulosti. Podíváme se prostě, co frontman kapely Post-it dělal, když byl mladý.
0: Já jsem třeba,
1: když jsem byla mladá, pila pivo.
0: Jo, já jsem hrál Pocahontas. Ne, my jsme si hráli na Indiány, no. A na mě nikdy nezbyl luk, tak jsem musel sedět u ohně a udržovat vohně.
1: Já jsem skládala...
0: Uhlí.
1: Tak, pojďme si říct rekapitulaci.
0: Ano, Xindl X, tip číslo 1, písnička se jmenuje Dovolená.
1: A tip číslo 2, Post-it, Geronimo.
2: Česká hitparáda, frekvence 1.
3: Tip číslo 1.
4: Ahoj, tady je Xindl X. Nepracujte pořád a vyražte na dovolenou, tak jako já s mojí ženou. Tady je moje novinka, na frekvenci 1.
5: Za 9.

0: Desítka a devítka, dámy a pánové, jste s hitparádou, jste s námi, nebo jste v hitparádě a jste s námi. Máme tady před sebou desítku a devítku.
1: Je tu s námi.
0: Kolář a Olympik s písničkou Co je vůbec v nás?
1: Petr Kolář.
0: To je Petr Kolář, ano. Byli minule pátí a jsou desáti.
1: Hej.
0: Říkám teda, ale jako fakt se šup.
1: Hej, tak to je hustý.
0: Tohle říkají ty mladí, jo.
1: No, no, no.
0: Škoda, že mě nemůžete vidět, že kdybychom to měli. Já jsem viděl teď nějaký, co teď dělají mladí. Oni drží takhle mikrofon a zpívají a dělají tohle rukou, tak jako.
1: Tak to rapujou.
0: No a to je strašně dobrý, já jsem
1: ale
0: to zkoušel
1: oni
0: na
1: to nedělaj,
0: záda.
1: Ale oni to nedělají pod sebou, oni to dělají nad sebou, ne?
0: Ne, pod sebou. Jau, rapero.
1: Ty raper nebudeš. Tak tohle nás mrzí, písnička Co je vůbec v nás je vlastně písnička, kterou určitě znáte, protože to není poprvé, kdy jste ji mohli slyšet. Každopádně tady v duetu s Petrem Kolářem z pátého místa na desátý. Co se dá dělat?
0: Je to se šup, no ale teď pojďme, ještě jednou, teď pojďme na devítku.
1: Na devátém místě pro tento týden je Poetika, ta nám taky spadla. Spadla nám z osmého místa na devítku. Šestým týdnem je v české hitparádě, písnička se jmenuje Blízko. Hlavní roli v klipu, který je k dispozici, zahrál a tu stvárnil sám Ondřej Brejška, který se vydal tančit do ulic Prahy, což jsme už vlastně mnohokrát říkali. A přiznal to, co si myslím, že každý zažívá, když tancuje někde na veřejnosti a vlastně to moc neumí. Tancovat po Praze se sluchátky v uších mezi náhodnými lidmi pro mě není nejkomfortnější aktivita, ale postupně jsem se z toho oklepal a byla to nakonec sranda. Já mám ráda slovo sranda.
0: Takže desítka, rekapitulace, jo? Teď desítka, co je vůbec v nás, Petr Kolář a Olympici?
1: A na devítce, Poetika, Blízko.
2: Místo desáté.

0: Tak přátelé, máme tady 8. a 7. místo a tady nám to zase kleslo. Podívej se.
1: Jako kdyby jsme spolu seděli v ložnici. Čupaj se nám!
0: Se takhle mi to... A tady nám to zase kleslo. Tak Petr Perk s písničkou To se ti zdálo byl 6. v minulém týdnu a teď je 8.
1: Je 7. týdnem v hitparádě. My jsme si mysleli, že Petr Perk se bude držet jako fakt jako nahoře
0: vysoko,
1: někde.
0: Vysoko.
1: Ale pozor, 8. místo ještě není žádný průšvih, že jo? To ještě prostě může být tak, jo, že se zase pár hlasů ozve a podpoří svého oblíbence Petra Perka. Takže to je 8. a 7.
0: No a na 7. místě je věc, která byla v minulém týdnu na 7. místě.
1: Takže se tam nic nezměnilo a já si myslím, že ta písnička je vážná. Vlastně je to Právo žít k celovečernímu dokumentu Derecidiva. 5 zastávek, stovky odsouzených a jedna palčivá otázka. Dá se nekonečný koloběh návratů za mříže zastavit nebo nedá?
0: A jinak se o to postarali kapela Highland a opět a Radeček, 7. místo. Tak pojďme udělat rekapitulaci. Na 8.
1: To se ti zdálo, Petr Perk.
0: A na 7.
1: Právo žít, Highland and opět a Radeček. Yeah.

zhasnou světla poslední, tak rychle než se rozetní. Chceš zažít přece něco víc,

je nekonečnou hrou a chci jít dál. I když kráčím denně tmou, tak se mi zdá, že někde všechny stíny končí.

0: my jsme se v hitparádě Rádia Frekvence 1 teď večer posunuli na 6. a 5. místo, to znamená asi tak doprostřed naší hitparády a máme tady zase propady.
1: Tyjo, to je zajímavý, viď? Ne, počkej, to není propad.
0: Je?
1: Ten si polepšil. Miroš Majda byl 10.
0: Já už jsem na 5, promiň.
1: No, pozor, tady pozor. Miroš Majda si z 10 polepšil na 6.
0: No tak počkej, to je Šmajda.
1: To je dobrý.
0: To jsem měla říkat totiž ty, já jsem měla říkat až Nikol, která si nepolepšila.
1: Aha, tak pozor, tak 6. místo Miroš Majda, slovenský zpěvák, všichni moc dobře známe, finalista první československé Superstar, to už bylo v roce 2009. Obsadil tam druhé místo. No, každopádně s touhle písničkou tady u nás už je 4. týdnem. No a Miroš Majda, já bych mu jako zatleskala, protože prší jen celé je.
0: Dobrý.
1: Na 6. místě.
0: Dobrý. No a teď teda ten propad, který já jsem řekl na začátku.
1: A zase ty o tom mluvíš, jak kdyby se propadla z 1. na 10., ale je to jenom jedno místo.
0: No je to jedno místo a každý místo bolí, že jo. Nikol Otrubová nám spadla, je druhý týden v hitparádě, spadla na 5 ze 4. Je to zpěvačka, herečka, které jste si mohli všimnout například v poslední Superstar. Od té doby vydala několik autorských singlů, založila vlastní kapelu a pravidelně vystupuje po celé České republice a vedle hudby se věnuje také herectví a působí v divadle. Ním souboru Františko Rinka Čecha.
1: Juchu!
0: Tak. Františko, Františka. František Ringoček byl výborný, já jsem ho teď někde viděl, se ho ptali, říkali mu, tak co? Jak se teď cítíte, že po těch, já nevím, on je mu 2,80, 3,80, kolik už je mu?
1: Po těch 2,80 letech.
0: A on říkal, no já už sedím úplně v tom posledním vagónu, jako tam, jo, tam už vlaku. Není kam jít, no, no. Už není kam vystoupit, tam už je jenom jedna jediná cesta.
1: Já jsem teď zrovna četla, že je strašně moc lidí v České republice, rekordní počet lidí, který se dožívají 100 a více let. To jsou prostě lidi, kteří jsou díl v důchodě, než pracovali.
0: No, to je šílený.
1: Takže Ringo Čech může ještě přestoupit podle mě, nebo ještě bude přiřazený další vlak.
0: A tak on ještě pracuje furt, takže on daně odvádí. Ale to je důležitý.
1: Ne, jenom jsem chtěla říct, že může dožít ještě
0: já.
1: Vysokého věku. Tak přátelé, pojďme si udělat rekapitulaci. Na 6. místě Miroš Majda prší. Prší?
0: A na 5. místě jsou dny Nikol Otrubová.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: Čtyřka, trojka, dvojka. Na čtyřce Selhání a kapela Chinasky neboli Činasky.
1: No a kapela Činasky, my jsme si říkali, je divný, že byla na chvostu a no, už se nám dere nahoru. Osmým týdnem v hitparádě, minule třetí, teď čtvrtá, takže si maličko pohoršili, ale to nic neznamená.
0: Každopádně Činasky po třech letech chystají turné, respektive takový jako opravdu masivní výjezd za svými fanoušky, a to do všech regionů Česka. Zároveň půjde o první samostatné veřejné koncerty po téměř roční pauze. Turné s názvem Open Air léto 2026 proběhne, už vlastně probíhá od června do září. Počkej, 13. To je dneska.
1: Dneska je 13.
0: No tak dneska hrajou ve Valašském Meziříčí. Tak tam
1: no,
0: se máte.
1: Ve Valmezu.
0: Tak ve Valmezu. Říkal. Tam odtať je Mňágáš Dort.
1: No, Valmez.
0: A teď tam hrajou Činasky.
1: Pojďme si říct, kdo je na třetím místě, a to už jsou teda bramboračky. Teda to není bramboračka,
0: ne, to už je
1: normálně.
0: Já jsem nesnášela, když mi někdo řekl, jako když mi někdo řekl, že mám bramboračku.
1: A co to znamená?
0: Jakože jsi hloupej. Máš bramboračku, anebo třeba má, ty jsi jitrnice.
1: Jitrnice. A furt lepší jitrnice, než ti řekl, ty jsi ale jelito. Jelita si tady dala sraz. Tak počkej, trojka. To jsou UDG, který jsou tady 9 týdnů a Foxy vedou znameníte.
0: To používáš.
1: Foxy vedou znameníte.
0: Normálně anglické výrazy.
1: Foxy vedou znameníte. Já jsem teď minulý víkend hovořil s Američanem.
0: Neříkej fuck. Jako.
1: A normálně jsem s ním hovořil, s Američanem. A vysvětloval jsem mu třeba frázi Would you be so kind? A překládal
0: as
1: jsem to do češtiny. A to bylo Would you be so good?
0: As to tell me.
1: A byl jsem opravdu znamenitej.
0: Pokecali jste si.
1: No jo.
0: Tak hlavně před ním nefaktuj.
1: Ne, nefaktuj.
0: Tak, to je třetí místo. UDG odletáš.
1: Budu fakturovat.
0: A na druhém místě, pozor, novinka z minulého týdne, což je Civilní obrana Spolu na pořád.
1: Díval jsem se na videoklip, který je sestřihaný z různých koncertů a z toho, jak on zpívá zpěvák a je v takovém klobouku a tam jak to. A je to takový, mě to připomíná trošku Rybičky, trošku takový.
0: 48 fakt.
1: No, je to, poslechněte si to, kdo jste to ještě neslyšeli, tak si to poslechněte. Má to takovou šťávu, má to odpich, takže to je dvojka.
0: Takovou citronovou šťávu.
1: No.
0: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. Na čtyřce Selhání od kapely Činasky.
1: Trojka UDG odlétáš.
0: A dvojku bere pro tento týden Civilní obrana Spolu na pořád.
2: Místo čtvrté.

0: na Frekvence 1.
1: Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo třetí.
0: Místo třetí.
2: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Je to jasný. Kdo pak myslíte, že na prvním místě dnešní hitparády? Kdo pak to jednou? Kdo pak to je? Jsou devátým týdnem v hitparádě, necháme vás hádat.
1: Do you remember?
0: Budeme říkat nápovědy, kdyby náhodou to někomu uteklo. Tak jeden z nich má kořeny v Japonsku.
1: Ne, will you remember?
0: Will you, ne, nemá will you remember, má kořeny v Japonsku.
1: No je to ten, co má miminko.
0: No a ta druhá zpěvačka,
1: je ta,
0: ta
1: co má dvě.
0: Kořeny.
1: Kde má kořeny?
0: To jsou dohromady tři.
1: Kde mají kořeny? Kde má kořeny?
0: No Eva Farná má tak jako polsko-český kořeny.
1: Takže prosím vás, Miraj a Eva Farná, vzpomeneš si.
0: Je to tam.
1: Tady mám někde napsáno, pokolikátý jsou první. Prosím druhý tě, týden. Vedou naši hitparádu druhý týden, takže jsou tak první poprvé, po druhé.
0: Po druhé. Vedou hitparádu druhý týden, takže jsou první poprvé. Takhle nějak my to tady to máme taková, s počtama.
1: Taková logická myšlenka. Tak přátelé, děkujeme za to, že v tom mícháte, děláte v tom změny. Je to takový pestrý, potom kdybyste nemíchali, tak by to bylo furt nepestrý.
0: Ano, a volat, respektive radši nevolejte.
1: Ale
0: nikam,
1: to mě nám zavolejte.
0: Nicméně pište.
1: Zavolej 777-777-337.
0: Jo, takovýhle číslo.
1: To je tvoje telefon číslo.
0: Ne, to nevolejte, napište.
1: Řekni ne, moje číslo je.
0: No.
1: Řekni
0: 158.
1: To říkáš číslo svoje na mobil, jo? No, řekni svoje telefonní číslo do éteru.
0: Klidně.
1: Nebuď srap, řekni ho.
0: 602.
1: A?
0: 473501.
1: Ty jsi to fakt řekl, jo?
0: To nikdo neví, co si nemůžete pamatovat.
1: 602.
0: Hele, teď vážně, pište, můžete do úterka do 12. hodiny.
1: Ano, hlasovat, ne psát. Hlasujte na našem webu www.frekvence1.cz. Kdy byste si náhodou zapamatovali Mikešova telefonní číslo, napište mu nějakou pěknou SMSku.
0: To můžete a hlavně...
1: Pošlete mu nějaký dick pic.
0: Vidíš to, jaké já jsem od... jo, ale já nejsem to... Tak dobře, tak já jsem se pochlapil, tak jsem telefonní číslo a ty si slíký pod prsenku. No vidíte, to je krása. Tady je to jedinou věci. Ještě, že tady s náma nejste.
1: Mějte se krásně, přejeme krásný
0: sobotní. My teď máme práci.
1: Loučí se Mikeš.
0: A Jani Knížková.
1: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: Daniel Křetinský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl ve fotbalovém klubu, který nedávno sestoupil z anglické Premier League do druhé ligy, vzroste z 27 na 43%. Křetinského společnost 1890 Holdings získá další akcie od předsedkyně West Hamu Vanessa Gold, která převzala podíl po svém otci po jeho smrti v roce 2023. Česko by se Slovenskem a taky Rakouskem mohlo v roce 2040 uspořádat mistrovství Evropy ve fotbale. S těmito slovy a fotbalovým míčem v ruce zahájil šéf ODS Martin Kupka konferenci občanských demokratů v Praze. Míč pak vykopl do publika a slíbil, že prověří každou korunu, která teď teče do kapes současné vlády. Budoucí vláda občanské demokratické strany prý prověří každou korunu, která teče do kapes těch, kdo jsou spojeni s vládou Andreje Babiše, tedy koalicí ANO, SPD a motoristů sobě. Neoprávněné výdaje prý bude vymáhat. Za pár hodin začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá například i přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah. Jejich mluvčí Petr Šťáhlavský nám řekl.
1: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
0: Míříme do Slezska. V Karviné, starém městě, začala po několika měsících příprav výstavby nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším cyklistům. Výstavba ocelové lávky dlouhé 104 metry a široké 3,5 metru bude stát 26 milionů korun. Stavební práce hradí ministerstvo financí a mluvčí magistrátu v Karviné Monika Daňková dodává.
2: Nová lávka propojí ulice u řeky a Sovinecká a nabídne bezpečné spojení pro pěší i cyklisty. Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
0: A lávka by měla být hotová příští rok na jaře. Město vyzývá cyklisty i pěší, aby ale respektovali omezení v okolí stavby. A míříme do sousedního Polska, to je totiž v šoku. Ostatky nejméně 29 nenarozených dětí vykopali stavební dělnici u rodinného domu ve východopolské vesnici Lutoryš nedaleko Řešova, když bagrem upravovali příjezdovou cestu. Kvůli hrůznému nálezu už byla zadržená 57-letá patoložka. Ta pozemek před několika měsíci prodala mladému páru. Na místě byl i nalezený lékařský odpad, včetně parafínových bloků k uchovávání tkání anebo mikroskopických sklíček. Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Herdengenboši porazila 6-3-7-6 Magdu Linetovou z Polska a po dvou letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve Wimbledonu.

snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Sobotní Party Mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix. Frekvence.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: V neděli začínají platit pozměněné takzvané letní jízdní řády vlaků a autobusů. Lidé si ve středočeském kraji připomněli vyhlazení obce Lidice na Kladensku. A letní filmová škola Uherské Hradiště bude promítat filmy režiséra Polanského a ocení herce Jiřího Lábuse. Láďa Jakub ve studiu F1 s podrobnostmi. V neděli začnou v České republice platit pozměněné takzvané letní jízdní řády vlaků i autobusů. Nová nebo staronová spojení hlásí České dráhy a společnost Arriva zase udává novinky na linkách autobusů, jak říká mluvčí společnosti Jan Holub.
2: U našich vlaků změny nečekejte, u autobusů je ale úprav víc a taky ideální si jejich odjezdy ověřit ve vyhledavači spojení. Důležitá je změna letního provozu, který kvůli posunu prázdnin začne už 29. června. Nejvíc úprav je na Plzeňsku, kde výjíždí třeba nová linka 764 z Tachova do Německa. Výjíždí také nové školní spoje mezi Výšinou a Plzní nebo Tachova na Zadní Milíře. A Arriva Express z Olomouce do Brna bude odjíždět od hlavního nádraží v Olomouci nově ze stanoviště P. Tak pozor na to, až půjdete na autobus.
1: Společnost RegioJet žádné změny v jízdních řádech autobusů ani vlaků nehlásí. Lidé si v Lidicích na Kladensku připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 lidických obyvatel. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších dětí z Lidic a desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Mimo jiné je místopředsedkyně vlády Alena Schillerová a předseda senátu Miloš Vystrčil. Akce byla stejně jako v předchozích letech bez projevů. Celkem se jí zúčastnilo několik stovek lidí. Význam připomínání zločinu, který byl v Lidicích na Kladensku spáchán, opět v současném kontextu roste, řekl ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Pohřeb Zdeny Mašínové, která zemřela ve středu v 92 letech v Olomouckém domově pro seniory, se bude konat ve čtvrtek, a to v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou už upoutána na lůžko. Letní filmová škola v Uherském Hradišti letos promítne filmy francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Filmové delegace opět přivezou české i slovenské novinky a každý rok pořadatelé udělují několik výročních cen Asociace českých filmových klubů. Pokračuje programový ředitel přehlídky Jan Jílek.
3: Tak pokud jsme loni dali výroční cenu Oldřichu Kaiserovi, tak myslím, že dává smysl a je na nejvíc logické letos ocenit Jiřího Lábuse, který má obrovskou filmografii, nejenom těch hlavních a ikonických rolí, ale i hodně vlastně vedlejších. Ostatně i svoje dva české lvy má za vedlejší role, za film Klauni a Amerika. Ale já třeba osobně si na něm hodně vážím toho, že je velmi otevřený spolupráci vlastně s mladými začínajícími filmaři.
1: Program festivalu je rozdělený do pěti základních bloků, a to historie, současnost, Československo, hosté a AČFK uvádí. Návštěvníci podle ředitele uvidí víc než 160 filmů, stejně jako loni představí festival výběr filmů z Afriky a filmové novinky z východní i střední Evropy. Zájemci uvidí i snímky francouzského filmaře Bertranda Bliera nebo americké nezávislé filmy z 90. let. V programu nebudou v Uherském Hradišti chybět ani snímky spjaté s kostýmní výtvarnicí, scénáristkou a režisérkou Ester Krumbachovou. Slalomářka Martina Sadková skončila třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v Augsburgu. Získala medaili ve druhém závodě za sebou, navázala na týden staré druhé místo z Prahy.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jaká bude neděle 14. června? Bude hodně oblačná, čeká nás hodně mraků, ale zaprší z nich jen málo, a to hlavně na severu. Na jihu bude slunečno nebo proměnlivo a až 22 stupňů Celsia. Yeah.

tak stává kdyk chce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni,

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Český miliardář a majitel fotbalové Sparty i Frekvence 1 Daniel Křetínský se stane největším akcionářem fotbalového West Hamu United v Anglii. V Česko-Slovensku by mohlo být fotbalové mistrovství a přes Slezskou řeku Olši v Karviné staví nový most. Láďo Jakub s dalšími informacemi právě teď. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl ve fotbalovém klubu, který nedávno sestoupil z anglické Premier League do druhé ligy, vzroste z 27 na 43%. Křetínského společnost 1890 Holdings získá další akcie od předsedkyně West Hamu Vanessa Gold, která převzala podíl po svém otci po jeho smrti v roce 2023. Česko by se Slovenskem a taky Rakouskem mohlo v roce 2040 uspořádat mistrovství Evropy ve fotbale. S těmito slovy a fotbalovým míčem v ruce zahájil šéf ODS Martin Kupka konferenci občanských demokratů v Praze. Míč pak vykopl do publika a slíbil, že prověří každou korunu, která teď teče do kapes současné vlády. Budoucí vláda občanské demokratické strany prý prověří každou korunu, která teče do kapes těch, kdo jsou spojeni s vládou Andreje Babiše, tedy koalicí ANO, SPD a motoristů sobě. Neoprávněné výdaje prý bude vymáhat. Za pár hodin začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá například i přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah, jejich mluvčí Petr Šťáhlavský nám řekl.
3: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno.

0: O délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
1: A lávka by měla být hotová příští rok na jaře. Město vyzývá cyklisty i pěší, aby ale respektovali omezení v okolí stavby. A míříme do sousedního Polska, to je totiž v šoku. Ostatky nejméně 29 nenarozených dětí vykopali stavební dělnici u rodinného domu ve východopolské vesnici Lutoryš nedaleko Řešova, když bagrem upravovali příjezdovou cestu. Kvůli hrůznému nálezu už byla zadržená 57-letá patoložka. Ta pozemek před několika měsíci prodala mladému páru. Na místě byl i nalezený lékařský odpad, včetně parafínových bloků k uchovávání tkání anebo mikroskopických skvíček. Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Herdengenboši porazila 6-3-7-6 Magdu Linetovou z Polska a po dvou letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve Wimbledonu.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: V neděli začínají platit pozměněné takzvané letní jízdní řády vlaků a autobusů. Lidé si ve Středočeském kraji připomněli vyhlazení obce Lidice na Kladensku. A letní filmová škola Uherské Hradiště bude promítat filmy režiséra Polanského a ocení herce Jiřího Lábuse. Láďa Jakub ve studiu F1 s podrobnostmi. V neděli začnou v České republice platit pozměněné takzvané letní jízdní řády vlaků i autobusů. Nová nebo staronová spojení hlásí České dráhy a společnost Arriva zase udává novinky na linkách autobusů, jak říká mluvčí společnosti Jan Holub.
2: U našich vlaků změny nečekejte, u autobusů je ale úprav víc a taky ideální si jejich odjezdy ověřit ve vyhledávači spojení. Důležitá je změna letního provozu, který kvůli posunu prázdnin začne už 29. června. Nejvíc úprav je na Plzeňsku, kde výjíždí třeba nová linka 764 Stachova do Německa. Výjíždí také nové školní spoje mezi Výšinou a Plzní nebo Stachova na Zadní Milíře. A Arriva Express z Olomouce do Brna bude odjíždět od hlavního nádraží v Olomouci nově ze stanoviště P. Tak pozor na to, až půjde ten autobus.
1: Společnost RegioJet žádné změny v jízdních řádech autobusů ani vlaků nehlásí. Lidé si v Lidicích na Kladensku připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 lidických obyvatel. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších dětí z Lidic a desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Mimo jiné místopředsedkyně vlády Alena Schillerová a předseda senátu Miloš Vystrčil. Akce byla stejně jako v předchozích letech bez projevů. Celkem se jí zúčastnilo několik stovek lidí. Význam připomínání zločinu, který byl v Lidicích na Kladensku spáchán, opět v současném kontextu roste, řekl ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Pohřeb Zdeny Mašínové, která zemřela ve středu v 92 letech v Olomouckém domově pro seniory, se bude konat ve čtvrtek, a to v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou už upoutána na lůžko. Letní filmová škola v Uherském Hradišti letos

0: rozdelený do 5 základních bloků, a to historie, současnost, Československo, hosté a AČFK uvádí. Návštěvníci podle ředitele uvidí víc než 160 filmů, stejně jako loni představí festival výběr filmů z Afriky a filmové novinky z východní i střední Evropy. Zájemci uvidí i snímky francouzského filmaře Bertranda Bliera nebo americké nezávislé filmy z 90. let. V programu nebudou v Uherském Hradišti chybět ani snímky spjaté s kostýmní výtvarnicí, scénáristkou a režisérkou Ester Krumbachovou. Slalomářka Martina Sadková skončila třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v Augsburgu. Získala medaili ve druhém závodě za sebou, navázala na týden staré druhé místo z Prahy.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Jaká bude neděle? 14. června. Bude hodně oblačná, čeká nás hodně mraků, ale zaprší z nich jen málo, a to hlavně na severu. Na jihu bude slunečno nebo proměnlivo a až 22 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

سيدنا Wonderland. Far beyond reality, but so close we are.

0: sobotní Party Mix, frekvence 1.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Český miliardář a majitel fotbalové Sparty i Frekvence 1 Daniel Křetínský se stane největším akcionářem fotbalového West Hamu United v Anglii. V Česko-Slovensku by mohlo být fotbalové mistrovství a přes Slezskou řeku Olši v Karviné staví nový most. Láďo Jakub s dalšími informacemi právě teď. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl ve fotbalovém klubu, který nedávno sestoupil z anglické Premier League do druhé ligy, vzroste z 27 na 43%. Křetínského společnost 1819 Holdings získá další akcie od předsedkyně West Hamu Vanessy Gold, která převzala podíl po svém otci po jeho smrti v roce 2023. Česko by se Slovenskem a taky Rakouskem mohlo v roce 2040 uspořádat mistrovství Evropy ve fotbale. S těmito slovy a fotbalovým míčem v ruce zahájil šéf ODS Martin Kupka konferenci občanských demokratů v Praze. Míč pak vykopl do publika a slíbil, že prověří každou korunu, která teď teče do kapes současné vlády. Budoucí vláda občanské demokratické strany prý prověří každou korunu, která teče do kapes těch, kdo jsou spojeni s vládou Andreje Babiše, tedy koalicí ANO, SPD a motoristů sobě. Neoprávněné výdaje prý bude vymáhat. Za pár hodin začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá například i přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah. Jejich mluvčí Petr Šťáhalský nám řekl.
3: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
2: Míříme do Slezska. V Karviné, starém městě, začala po několika měsících příprav výstavby nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěšíme cyklistům. Výstavba ocelové lávky dlouhé 104 metry a široké 3,5 metru bude stát 26 milionů korun. Stavební práce hradí ministerstvo financí a mluvčí magistrátu v Karviné Monika Daňková dodává.
4: Nová lávka propojí ulice u řeky a Sovinecká a nabídne bezpečné spojení pro pěší i cyklisty. Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
2: A lávka by měla být hotová příští rok na jaře. Město vyzývá cyklisty i pěší, aby ale respektovali omezení v okolí stavby. A míříme do sousedního Polska, to je totiž v šoku. Ostatky nejméně 29 nenarozených dětí vykopali stavební dělnici u rodinného domu ve východopolské vesnici Lutoryš nedaleko Řešova, když bagrem upravovali příjezdovou cestu. Kvůli hrůznému nálezu už byla zadržená 57-letá patoložka. Ta pozemek před několika měsíci prodala mladému páru. Na místě byl i nalezený lékařský odpad, včetně parafínových bloků k uchovávání tkání anebo mikroskopických sklíček. Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Herdengenboši porazila 6-3-7-6 Magdu Linetovou z Polska a po dvou letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

na cestu dostaneme pouze prsten. Možná by byly lepší růžové brýle, až dobrý časy vystřídaj horší chvíle. Život je dlouhá cesta, každý den.

0: Jedna hodina. Frekvence 1. Zprávy.
1: V neděli začínají platit pozměněné takzvané letní jízdní řády vlaků a autobusů. Lidé si ve středočeském kraji připomněli vyhlazení obce Lidice na Kladensku. A letní filmová škola Uherské Hradiště bude promítat filmy režiséra Polanského a ocení herce Jiřího Lábuse. Láďa Jakub ve studiu F1 s podrobnostmi. V neděli začnou v České republice platit pozměněné takzvané letní jízdní řády vlaků i autobusů. Nová nebo staronová spojení hlásí České dráhy a společnost Arriva zase udává novinky na linkách autobusů, jak říká mluvčí společnosti Jan Holub.
2: U našich vlaků změny nečekejte, u autobusů je ale úprav víc a taky ideální si jejich odjezdy ověřit ve vyhledavači spojení. Důležitá je změna letního provozu, který kvůli posunu prázdnin začne už 29. června. Nejvíc úprav je na Plzeňsku, kde výjíždí třeba nová linka 764 Stachova do Německa. Výjíždí také nové školní spoje mezi Výšinou a Plzní nebo Stachova na Zadní Milíře. A Arriva Express z Olomouce do Brna bude odjíždět od hlavního nádraží v Olomouci nově ze stanoviště P. Tak pozor na to, až půjdete na autobus.
1: Společnost RegioJet žádné změny v jízdních řádech autobusů ani vlaků nehlásí. Lidé si v Lidicích na Kladensku připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 lidických obyvatel. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších dětí z Lidic a desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Mimo jiné místopředsedkyně vlády Alena Schillerová a předseda senátu Miloš Vystrčil. Akce byla stejně jako v předchozích letech bez projevů. Celkem se jí zúčastnilo několik stovek lidí. Význam připomínání zločinu, který byl v Lidicích na Kladensku spáchán, opět v současném kontextu roste, řekl ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Pohřeb Zdeny Mašínové, která zemřela ve středu v 92 letech v Olomouckém domově pro seniory, se bude konat ve čtvrtek, a to v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou už upoutána na lůžko. Letní filmová škola v Uherském Hradišti letos promítne filmy francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Filmové delegace opět přivezou české i slovenské novinky a každý rok pořadatelé udělují několik výročních cen Asociace českých filmových klubů. Pokračuje programový ředitel přehlídky Jan Jílek.
3: Tak pokud jsme loni dali výroční cenu Oldřichu Kajzerovi, tak myslím, že dává smysl a je na nejvíc logické letos ocenit Jiřího Lábuse, který má obrovskou filmografii, nejenom těch hlavních a ikonických rolí, ale i hodně vlastně vedlejších. Ostatně i svoje dva české lvy má za vedlejší role, za film Klauni a Amerika. Ale já třeba osobně si na něm hodně vážím toho, že je velmi otevřený spolupráci vlastně s mladými začínajícími filmaři.
1: Program festivalu je rozdělený do pěti základních bloků, a to historie, současnost, Československo, hosté a AČFK uvádí. Návštěvníci podle ředitele uvidí víc než 160 filmů, stejně jako loni představí festival výběr filmů z Afriky a filmové novinky z východní i střední Evropy. Zájemci uvidí i snímky francouzského filmaře Bertranda Bliera nebo americké nezávislé filmy z 90. let. V programu nebudou v Uherském Hradišti chybět ani snímky spjaté s kostýmní výtvarnicí, scénáristkou a režisérkou Ester Krumbachovou. Slalomářka Martina Sadková skončila třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v Augsburgu. Získala medaili ve druhém závodě za sebou, navázala na týden staré druhé místo z Prahy.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jaká bude neděle 14. června? Bude hodně oblačná, čeká nás hodně mraků, ale zaprší z nich jen málo, a to hlavně na severu. Na jihu bude slunečno nebo proměnlivo a až 22 stupňů Celsia.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.